Michael Jackson, Off the Wall, historické desky z roku 79. To byla deska, která byla už dost úspěšná, ale pak přišla ta ještě mnohem úspěšnější, je ta deska Thriller. Vy posloucháte Old School na Core Music Radio. Vítá vás u něj jako Pelín. Funky, disco, black music a tak, let 70. a 80.

Kousek s naprosto úžasnou aranží, Letící bomby, The Gap Band, You Dropped a Bomb on Me na Core Music Radio v Old School. A já jsem skoro ani nestihl popřát příjemný poslech ten začátek. Tak ještě jednou příjemný poslech vám přeje jako Pelín. The Three Degrees už za chvilku, stejně jako Donna Summer. Teď si dáme Up Rock. To jsou Rocksteady Crew.

Love and Kind, Donna Summer, Old School na Core Music Radio. Dáme si nějaké hitovky, Dancing on the Ceiling a Lionel Richie. Prvním březnovém Old School, tedy pardon, březnovém. No, prvním červnovém Old School roku 2026. A potom taky Imagination a Music and Lights. No a teď jedna velká hitovka, která se dnes hraje v diskotékách, třeba i v pražském Lucerna na Music Baru. Na to lidi stále veselé tancují. A to jsou Pointer Sisters a jejich asi největší hit. I'm so excited tady na Core Music Radio.

skvělá, funky, trochu disco věc, Imagination a Music and Lights. Holdsku na Core Music Radio si dáme další funky i disco dohromady. I wanna funk with you tonight. To je Giorgio Moroder. Potom přijde instrumentka Moon Boots on Orlando Sound a taky Seron. A parádní záležitost Black is Back. Tak i nadále příjemný poslech od 70. a 80.

Back is Black, Seron a teď Malcolm McLaren. And the world famous Supreme Team. Kousek Hate J. V Old School na Core Music Radio. Jako předposlední kousek.

DJ, the world famous Supreme Team a Malcolm McLaren. No old school pro tenhle první červnový týden roku 2026 skončí. Na závěr 90. se podíváme na takový krásný kousek, který není úplně ve stylu funky rap a black music, ale je to hezká věc, se kterou se tenhle týden loučí jako Pnelín a naslyšenou za týden. Buď ve středu v premiéře od 14 hodin, anebo v pátek v repríze o 6. Tak naslyšenou. A tohle jsou samozřejmě Pulp.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak dámy a pánové, máme pátek a taky neděli. 5.6. je 7 hodin ráno, tak doufám, že si to společně zase užijeme. Dneska to rozjíždí Barry White.
2: Hey, what's going on, man?
1: Let the music play.
2: She's at home. Yeah, she's at home.
1: Tak ať se nám všem daří, jo?
2: Yeah.

Let the music play. Tak to byl Mr. Barry White. A tady je další mistr, i když mistrině, Lisa Stansfield. Jinak hráli jsme fotbal s Guatemalou a vyhráli jsme 3-1. Tak kluci už trénujou, to je dobře, protože mistrovství světa nám začíná až za 6 dnů.

This is the real thing. Tak to byla Lisa Stansfield na Koloru 5. června, v pátek, kdy svátek slaví Dobroslavové, tak všem Dobroslavům přejeme jenom to nej a hlavně krásnej den, milou a hezkou oslavu a samozřejmě zdravíme vás i v neděli. V neděli odpoledne, kdy se reprízuje Romeo Show. A tady je Shadé, Smooth Operator.

Mr. Forest, Rock the Boat. No, je to zatím takový nepříjemný dopoledne, protože docela prší, i když dopoledne, ještě je to pořád ráno. Je 7 hodin, 17 minut, je pátek a uvidíme, jak bude v neděli odpoledne. Doufám, že už bude krásně. Možná někteří jsou vždycky trošku zmatený, ale já někdy aspoň dvakrát v týdnu musím říkat, že je pátek a taky neděle, protože se vlastně můj pořad v sobotu v 17 a v neděli v 16 hodin reprízuje. Takže teď máme neděli odpoledne, ale hlavně aktuálně pátek ráno. Tady jsou Sister Sledge. Lost in Music.

Lost and Music. Tak to byly Sister Sledge na Color Music Rádiu. A dneska mi udělalo velkou radost, že jste si napsali k nám do diskuze o písničku od kapely Texas. Při mě už jsem ji dlouho neslyšel, takže vám to rád splním. Tady je vaše přání I Don't Want a Lover a Texas. A za chviličku Talk Talk.

to byli Texas, který jste si přáli. A teď splním další velký přání, protože náš ředitel, ale hlavně majitel rádií Color, Hey, Sázava a tak dále, Mirek Pýcha, má rád Talk Talk. Stejně jako já je mám rád. Tak si dáme Such a Shame. To by mu mohlo udělat velkou radost dneska po ránu. Jo, už mi píše. Takže v pohodě. Talk Talk, Such a Shame na Coloru.

Už se nám to blíží za 19 dnů. Vystoupí živě Duran Duran v O2 aréně. Tak teď jsme si dali Come On Down, jejich krásný hit. A tady jsou China Crisis. Wishful Thinking. Co vás třeba ještě čeká dnes na Koloru? Romeo Show, Billy Idol, U2, ABC, Johnny Casino, Kool & The Gang a Jimmy Rockaway. Takže samý dobrý věci.

Eyes Without a Face, Billy Idol. A co je celkem vtipný, ale pravdivý, že oba dva interpreti, jak U2, tak i Billy Idol, hráli v Praze na Strahově. Billy Idol byl tenkrát předskokán kapely Bon Jovi a U2 tam měli solový koncert. A oba dva koncerty byly výborný. Takže tady jsou U2, Pride in the Name of Love. Tak si to dejte pěkně na hlas. Tohle je klasika.

Right in the Name of Love. Tak to byly YouTube na Koloru dnes v pátek ráno a v neděli odpoledne. A teď si dáme ABC The Look of Love a za chviličku už Johnny Casino. Česká kapela, která hraje perfektně.

That's the way. Johnny Casino. Tak to je skvělá česká parta. Pod samozřejmě vedením Honzy Titlbacha. Ten tam má všechno na starosti. A jsem hrozně rád, že mi poslali tuhletu písničku. Abych ji hrál. Je fakt výborná. Tak to byly Johnny Casino a teď si dáme Kool & Gang, Ladies Night, můj předposlední písničku dnešní Romeo Show.

Ladies Night, Kool and the Gang na Koloru. A teď už začínají Jamiroquai, You Give Me Something. A já se s vámi loučím, protože to je moje dnešní poslední písnička. Tak si užijte krásný víkend. Odpoledne už má být hezky. Má pršet jenom dopoledne. Takže krásný pátek a krásnou neděli.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Maskot.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
4: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody. Come.

při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8. Dneska je 5. června, datum Freakolory Live. Ano přátelé, dneska je pátek, 5. června, Dobroslav a Dobroslava nám dnes se slaví její jmeniny. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují následovný je, někde by mohlo celý den pršet, někde by naopak mohlo být relativně slunečno. Podíváme se, jak to tedy ve skutečnosti bude vypadat. Mě to zajímá hlavně dnes tedy v Brně, ale já vám sdělím, jak to bude vypadat po celé republice. Na většině území by v tuhle chvíli mělo být deštivo, ano přátelé, a déšť by měl vydržet až do odpoledních hodin, kdyby se to mělo začít trhat, a to někdy kolem 2. hodiny odpoledne. No a k večeru a přes noc už by mohlo být polojasno, ale na většině území také slunečno. Ano přátelé, a tak to bude vypadat i v Brně. Pro ty, kteří se zajímají o dnešní Freakoloru, tak tady mám přesnou předpověď. Ve 2 přestane pršet a ve 3 už bude jasno a krásný počasí. Takže pokud se chystáte na Freakoloru live dneska na Brna na dráhu, tak nebojte nic, sluníčko a tedy počasí je objednaný. Nebude žádná hit paráda na kraťasy a tričko, to bude tak možná na chvíli, ale spíš si vemte mikču. No a nebojte nic, ve 4 začínáme. Já se na vás těším, to je v rámci tedy dnešní Freakolory Live Brno, tak abych já taky věděl, jak se oblíct, že jo. No a vy víte, jaký by dnes mělo být počasí. Já doplním o teploty, abyste věděli, co jsem myslel těma mikinama. Ranní teploty by se měly pohybovat mezi 11 až 13 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 17 až 20 stupňů. K večeru se ochladí a to na 15 až 18 a přes noc teploty kolem 8 až 10 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den, kolik je hodin, to už asi opakuju. Pojďme se podívat spíš na muziku, už jsme odstartovali věci od Tribe Called Quest a samozřejmě s nima taky The Busta Rhymes, Dinko D a Charlie Brown, tedy sestava z Leaders of the New School, a tato partička je tedy nepříliš známá, krom tedy Basty. Já bych možná mohl šáhnout po Plastic Material, když o tom tak mluvíme, tak uvidíme. Leaders of the New Plastic. Tak uvidíme, jestli to tady bude. A to by mohlo být tedy pokračování Freakolory. Uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. První set bude hip-hopovej a rapovej, ten druhej bude drumbassovej, junglovej. Dneska budeme opět soutěžit, a to s Lety Trollem o další lupen na tenhle ten libovej festival, který se uskuteční je u jezera Most, ve městě Most. A budete muset přejet z Most, abyste se tam dostali, přátelé. Takže to je druhá část. No a před 9. a 10. hodinou a vás taky čekají informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět, tedy rubrika Freakolory Infos. Ano, přátelé, možná si opakuju, ale opakování je matka moudrosti a tak je dobrý vědět, co se tady bude dít. Pojďme se věnovat muzice a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radio.

tohle byl tedy Leaders of the New School Team Substory a já jsem to spletl, on to nebyl Plastic Material, ale Classic Material a stejně by se nám to nehodilo do dnešního setu, pač to je pomalejší, tohle je akorátní pátek a my potřebujeme, aby to frčelo. Teď nás čeká něco na KG Remix na Naughty by Nature a my pokračujeme v krasojízdě. Dnešní repová, hipopová nálož už je odstartovaná a bude to fofr.

Ona slušně rozjetá, takhle rychle jsme tady snad ještě nehráli a ani tuhle věc, Running Up On Ya a ani Funk On Me a Funk The Beast tady, myslím, ještě nezaznělo, tak to jsou prostě věci, které už jsou rychlejší, pláč je tady páteček, já se vás snažím tedy nejen rozejbat, ale taky třeba navnadit na dnešní mejdan, který jsou skuteční v Brně o 4 hodin odpoledne, takže odpolední tedy mejdánek a já vám můžu říct, že můžete přijít klidně už ve 4, páč já tam dneska budu hrát víc než obvykle. Takže pokud si chcete dát odpolední mejdánek, takovej ten coffee rave, tak klidně přijďte, my se tam budeme střídat s Arzenem. Ještě včera se to řešilo, že by dorazil taky BI, ale bohužel on teď jede tour s kontrafaktama, a tedy s tou živou kapelou, k čemuž mu gratuluju, to je samozřejmě super a mají sobotu koncerta. V pátek jim tam do toho skočila nějaká nečekaná zkouška, takže bohužel já jsem se těšil, že tam zase budeme mít jedno z nejlepších finger drummerů u nás, ne-li nejlepšího u nás, myslím v Československu, takže bohužel ještě tam furt jako nějaká skulinka je, ale vypadá to, že ne, já jsem ho nechtěl propagovat, páč jsem nevěděl, včera říkal přijedu, pak zase nepřijedu, teď to vypadá, že ne, no prostě takový věci se dějou, uvidíme, já tam budu, přátelé, dneska o 4 a Frikolora Live v klubu na dráze, teď už ale Funk The Beast po House of Pain.

My tady máme party, Zuzalka tady tančí. Unity a Credit to the Nation, jedna z mých oblíbených partiček, ne úplně tak extra provařená, ale za mě skvělá věc a budeme pokračovat. EPMD, LKJ, Rampage.

0: Co by to bylo za frikoloru, kdyby jsme neměli lehký technický problémy? Ano, přátelé, i dnes to tady lehce provází, ale to se nedá svítit. Teď časomíra ukázala 55 minut po 8 hodině. Máme 5. června. Ano, přátelé, to je důležitý datum, protože dnes se koná Frikolora Live. Ano, to je potřeba si zdůraznit. Dnes odpoledne od 4 do 10, takže taky ten Coffee Rave a taky Night Rave a prostě Mejdan na dráze dnes pod taktovkou DJ Frikyho a DJ Arzena. Pravidelná záležitost takhle na začátku léta, konkrétně na začátku června. Bude i dnes Brno a dráha a podle předpovědi by pršet nemělo. Pojďme se ale podívat nejdřív na náš den. Je 5. června, Dobroslav a Dobroslava slaví jmeniny a meteorologové nám slibují po ránu a v poledne převážně deštivo, k večeru a přes noc potom polojasno či dokonce jasno. A teploty by měly být po ránu 11 až 14 stupňů. V odpoledních maximech 18 až 20, k večeru se ochladí na 11 až 15 a přes noc teploty klesnou k 8 až 10 stupňům. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Já jsem se dal relativně dokupy, potažmo jsem v kupě, takže já se těším na dnešní dráhu a zítřejší soukromku v Olomouci. Teď ale zpátky k tomu, co se děje tady u nás, a to samozřejmě v rámci Frikolora Infos. Pojďme se podívat. Ty nejlepší rady pro začínající solo cestovatele. Vyrazit na výlet za hranice všedních dnů jen sám se sebou je nejvýraznějším cestovním trendem posledních let. Turisté, kteří nikdy neopustili zemi o samotě, se ale často bojí udělat první krok. Rady pro všechny váhavé potenciální dobrodruhy, kteří si uvědomují, že lepší doba na dobrodružství než právě teď už nejspíš nenastane. Sdílela ostřílená solo cestovatelka. Hlavní je se příliš nebát. Rady, které mají vyvrátit ty nejhorší obavy začínajících solo cestovatelů, sdílela pro server Travel and Leisure americká novinářka a cestovatelka Carol Rosenblatová, která navštívila všech 50 amerických států a 73 světových zemí. Od roku 2014 do 2015 Rosenblatová v rámci svého blogu Drop Me Anywhere dokonce cestovala do destinací, které v rámci hlasování vybrali její čtenáři. No a je to jen letiště. Značné množství lidí více než cílová destinace samotná děsí zdárný průchod letištěm a první cesta do rezervovaného hotelu. Právě proto, že jste na letišti, ale podle Rosenblatové nemusíte bát. Cedule jsou prostě všude, bez problémů vás navedou na imigrační, je-li potřeba k výdeji zavazadel k východu a dál směrem k veřejné dopravě. No a tady píše, nebojte se ztratit. Rosenblatová sama sebe označuje za odborníka na ztrácení se. Také osamělost prý nebude problém. Tou největší výhodou cestování je, že děláte to, co chcete, kde chcete, kdy chcete a jak chcete. Kompromisy odpadají, jste prostě jediným šéfem výpravy a pokud zatoužíte po společnosti či sdílení zážitku, nebývá to velký problém. No a druhá věc, kterou tady mám, si k nikým nespím, jen si píšeme, kde začíná a končí nevěra v digitální době. Milostné zálety už v mnoha případech nevypadají jako dřív. Digitální doba změnila pravidla hry a s nimi i to, co všechno se za ně považuje. Jakých podob nevěrné chování nabývá a proč si pravidla ve vztahu musí každý pár nastavit sám. Neblázni, vůbec nic se nestalo, prostě jsem byl zvědavej, chtěl jsem se jenom podívat, jak to funguje. Bránil se Karel, když mu jeho žena Petra vyčetla, že ho načepala na Tinderu. Až po pár vteřinách mu došlo, co tam má zatraceně co pohledávat ona sama. A potřeboval jsem si zvednout sebevědomí. Vmetla mu blesku rychle s výčitkou do tváře. Dobrý páreček. V tu chvíli se mezi nimi rozhodilo dlouhé ticho a hlavně se každému zvlášť roztočil kolotoč myšlenek a nevyřčených otázek. 10 let jsou spolu manželé a nešťastnou náhodou, tedy okolností, narazí na své profily na internetové seznamce. Proč si to ten druhý založil? Hledá někoho? Chybí mu ve vztahu něco? Podvádí mě? Nebo se na to teprve chystá? Jedna z nejrozšířenějších a zavádějících představ je, že nevzněra vzniká jen v případě, kdy vztah funguje. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká velkého zatmění slunce. To se totiž blíží. Známý astronom prozradil přesný čas, kdy vyjde ven. Letošní léto nabídne nebeské představení, na které Evropa čeká téměř 30 let. Ve středu 12. srpna se nad částí kontinentu odehraje úplné zatmění slunce. Česká republika sice zůstane mimo pás úplného zatmění, přesto se lidé mohou tedy těšit na mimořádné působivý úkaz. Měsíc zakryje téměř 90% slunečního kotouče. Po dlouhých 27 letech zavřije pevninská Evropa opět úplné zatmění slunce. To nastane v podvečer 12. srpna 2026 a půjde o první takový úkaz od památného zatmění v roce 1999. Ačkoliv pás úplného zatmění naše území mine, i tak půjde o velice působivý úkaz. Měsíc zakryje téměř 90% průměru slunečního kotouče. Výjimečné bude i načasování. Maximum nastane právě ve chvíli, kdy bude slunce klesat k obzoru. Tak to je zajímavé. Já si pamatuju, že když to bylo v tom roce 1999, tak jsme, myslím, že z růlek papíru od toaleťáku dělali nějaký takový dalekohled, aby nám to nevypálilo oči, ale už si to nepamatuju, jak to přesně bylo. Zdenka na mě kývá. Nebojte, teď už nám to prodají v obchodě. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně. Tedy, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky, ale nebojte, nedodá nám internet, ten nám prostě blbne. Takhle prostě blbne. Internety blbnou, no. To se prostě takhle děje. Ale já už na tom pracuju, přátelé. Makám na tom jako blázen. Teď si ale dáme reklamu a makat budeme za chvíli taky, protože nás čeká ten nejzásadnější tedy set celého týdne. Minimálně pro Zuzalku to tak je. Páč nás čeká drambizová nálož plná novinek. No a jelikož Zuzalka je doma a už tady mi tančila, tak to samozřejmě vezmem z hurta. Dneska pravděpodobně žádnej likvid, ale spíš nějaký pořádný tvrďárny. To už za chvíli po reklamě, já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
6: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Posloucháš nejšílenější pořad v českém éteru Freecolor a tohle je Rave Generation, Yasuki, taky Boston Switch, za chvíli Override a Lema. Dneska to nebude žádná procházka růžovou zahradou, dneska to bude nářez.

No a je tady soutěž, přátelé, je tady soutěž o lístek na Lety Troll. V roce 2015 vzniknul track. To bude jednoduchý, prostě, pojďme si to udělat jednoduchý. S názvem Lety Troll, ku podivu, Lety Troll a Lety Troll. A mě zajímá, přátelé, nebude to složitý, kdo za tímhletím trackem stál? Pokud to víte, to znamená, kdo ho vyprodukoval, kdo ho vyrobil, kdo ho ukuchtil. Pokud víte, kdo to byl, tak to je správná odpověď na soutěžní otázku o jeden lístek na Lety Troll tady v rámci dnešního vysílání pořadu Frikolóra. A stačí jediný, jít na instagramový účet DJ Freaky Flink, tam dát follow a napsat do zprávy správnou odpověď a my se Zdolkou tedy vylosujeme toho jednoho šťastného výherce, stejně tak, jak tomu bylo minulý týden. Zdolka říká, že vyhraje ona, ale to nemusí, páč Zdolce, lístek samozřejmě zařídíme, Zdolka už tady dělá fit check, ale vy můžete vyhrát, přátelé. A to s Frikolorou a Lety Trollem. Takže Lety Troll, Lety Troll. Ano, přátelé, soutěžní otázka ještě jednou, abyste to pochopili. V roce 2015 vyšla stejnojmenná pecka k tomuhle tomu festivalu. Kdo jí má na svědomí? Kdo jí produkoval? Pokud to víte, instagramový účet DJ Freaky Flink. Do zprávy napíšete správnou odpověď. Samozřejmě předtím dáte follow, tak aby jsme si toho všimli. No a dnes, stejně jako minulý týden, můžete vyhrát jeden lístek na tenhle ten ultra festival, který proběhne v Mostě u jezera Most, a to tedy koncem července a začátkem srpna. Já vám řeknu přesný datum, já mám pocit, že to je 31.1, ale teď z hlavy si to nepamatuju, Zdenka mi to určitě za chvíli řekne, ale je to prostě v tuhle dobu. Já vím, že jsem v Šumperku, to vím, ale co to je za datum? Ne, začíná 29., 30. a 31. podle mě. To je jedno. Každopádně Lety Troll vám řekneme přesně datum za chvíli a vy můžete soutěžit, takže hip hip hurá, jedeme dál.

No a jelikož to tady vibuje láskou, dáme si track, který už asi nebude úplně takovejhle nářez, ale i tak to může znít. Love and Studies, to je další novinka tohohle týdne v rámci drumbassovýho pátku.

No a pak přijde na řadu taková remixová záležitost, I Want It a remix Mefana PRDK. No a pak si dáme obrácenou verzi, dáme si věc od Mefa a remix udělal PRDK. I takhle to může vypadat tady v Eteru Color Music Radio. A vy soutěžíte?

Musíme si to zopakovat, abyste věděli. Soutěžní otázka pro dnešní den o lístek na Let It Roll zní. Let It Roll má stejnojmenný song Let It Roll. Ten v roce 2015 udělali dva producenti, byli dva přátelé, tak abyste v tom měli jasno. No a mě zajímá, kdo má tenhle track na svědomí. Pokud chcete lístek na Let It Roll, není nic jednoduššího, než ho vyhrát dneska ve Frikoloře. Stačí jít na instagramový účet DJ Friky Flink, tam dát follow, napsat do zprávy, tedy ty dva producenty, já chci oba. Vy píšete jednoho, nebo píšete úplně nějaký blbosti, prostě... Já bych chtěl, aby ta odpověď byla správná. Zatím mám jednu jedinou správnou odpověď. Jednu jedinou. Což tedy je super, ale já bych chtěl losovat mezi více než jedním člověkem. To pak není losování, to je normální, je striktní výhra, přátelé. A já vám stále dávám možnost vyhrát lístek na Let It Roll. Ten stojí randál. Jo, a vy můžete vyrazit s pořadem Frikolora tím ranním pátečním vysíláním plným junglu a drum bassu, který třeba můžete slyšet teď. No a tohle je další remix. Já jsem říkal, že si dáme remix PRDK na Mefa, a tohle je Neon Rush. A za chvíli další remix, vyšla nějaká remixová kompilace, nebo co to je. A tam už bude Acrey, tedy český producent českých Budějovic, a to na Raido a Karpa. Kill Loop, takže žádná pohodička. Jedeme dál, tohle je Frikolora, páteční nářez, tak jak jste zvyklí, mezi 9. a 10.

Když jsem říkal, že to bude pravděpodobně nářez, pač takhle to má zdalka ráda, dokonce tedy tady padlo mnoho úsměvů dnes po ránu, tak jsem nečekal, že to bude takovejhle nářez. Teď zase z opačného spektra, protože tohle je Rajdo remix na Acre a Ziggy SC a It's Dark, další novinka v éteru Color Music Rádia. Možná za chvíli trošku zvolníme, tohle je možná až trochu moc, ale těžko říct, to je otázka spíš na Zuzalku.

Já zdravím Luďka do Mostu, ten píše, mně se to tady všechno klepe, nám taky. Dokonce kapesníky se tady vlní. Jsem je zapomněl dát pryč před bednou a jak jsem je tady měl ještě ve středu. Normálně tančí, kapesníky tančí, když kapesníky tančí.

Za chvíli si řekneme informace o parťácích. Je pátek, je potřeba zmínit Mad Finger Games, ale ještě předtím máme 10 minut a já zopakuju informace o tom, jak vyhrát lístek na Lety Troll. Kde jinde byste ho mohli vyhrát než ve Frikoloře? Páteční Frikolora už pár let jede tenhle model. Novinky ze světa drum and bassu, a to v pátek mezi 9 a 10. Myslím, že pro elektronickou muziku děláme relativně dost a je krásný, že si toho někdo všimne a že si toho třeba všimnou lidi z Lety Trollu a řeknou, hele, ten Friky, ten to dělá relativně dobře, pojďme s ním udělat nějaký kolabo a rozdat těm posluchačům nějaký ten lístek. No a dneska je tady soutěž. Soutěž s Lety Trollem a peckou Lety Troll. Totiž zajímá mě, přátelé, Lety Troll v roce 2015 udělal úvodní track, potažmo Lety Troll s dvouma producentama. A mě zajímá, který dva producenti track v roce 2015 s názvem Lety Troll, tedy stejnojmenný track, jako se jmenuje festival, udělali. Pokud to víte, můžete dneska vyhrát jeden lístek, a to na zmiňovaný festival od tedy 30. do 1. proběhne u jezera Most ve městě Most Festival. To místo je libový. Tam chcete bejt, já taky bych chtěl, ale nemůžu, ale vy tam chcete bejt a můžete tam bejt zadarmo z Frikoloru. Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď, kdo vytvořil track Lety Troll v roce 2015 jako speciální skladbu právě pro tenhle festival, a můžete být vylosování a tenhle lístek vyhrát. Instagramový účet DJ Freaky Flink, jenom tam se bude soutěžit, nikde jinde. Musíte být fanoušky tohodletý tedy stránky a napsat správnou odpověď a pak máte velkou šanci, že vy právě budete ten výherce pro dnešní den. My pokračujeme dál, tohle Evis Creator a Mau GPT, za chvíli novinka od Da Physics a jejich Bitter Green. Co víc si přát?

No a když jsem mluvil o tom, že kapesníky tančí, tak jsem vám to dali na Instagram, abyste to viděli. Co přesně jsem tím myslel, když už tam budete. Máme tady kapesníčkovej mejdán. Zanka se směje a jde se na to podívat. Peter Green a Dub Physics, další novinka tohohle týdne, Color Music Radio, pořad Free Color a páteční Jungle Drum Blaze, klacky v kýblu. Ble,

No a taky je potřeba vás pozvat na Mejdan. Dneska určitě zazní taktéž drum bass, a to v Brně, v klubu Na dráze. Proběhne letošní asi jediná Freecolor Live, a to dnes od 4 do 10 budeme společně moc hejbat bokem, a to v rytmu různých hudebních žánrů. Já to udělám možná stejně jako tu Freecoloru. Začneme možná nějakým housíkem, budeme pokračovat před možná diskošku přes breakbeat až do drumbassu. Samozřejmě chybět nebude ani rap a hip-hop, a to všechno dneska odpoledne a v podvečera k večeru a trošku navaky přes noc, přece jenom je to jenom do 10, tak nebude pršet, zatím to vypadá, že nebude pršet, nebojte se, přátelé, nebojte se, vemte si mikču jenom, protože nebude úplně nic paráda, ale to je taky ideální, to obrovský vedro, který třeba párkrát už tenhle mejden provázelo, taky není úplně ideální. Ono pak to pivo leze trošku víc do hlavy a to taky není úplně ideální, i když zase ušetříme, že jo, no. Jedem dál, Bitter Green, za chvíli nás čeká Friday Vibes.

Friday vibes. Tohle je páteční vibe na koloru, tedy my se blížíme k závěru, ale tohle bude asi slušný.

No a naposledy pro vás, já jsem si říkal, že tohle musíme dneska zahrát. Večer Friday Vibes a tohle Tyranny. No a pojďme ještě jednou. Pokud byste chtěli vyhrát lístek na Lety Troll, máte možnost. Musíte ale nejdřív dát follow Instagramovému účtu DJ Freaky Flink, pak napsat správnou odpověď, jak se v roce 2015 jmenoval úvodní song pro tenhle ten festival, který mají na svědomí dva producenti a to už je tam těch správných odpovědí hodně, takže pokud byste chtěli vyhrát lístek na Lety Troll, máte ještě stále možnost, Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, losovat budeme v pondělí, takže klidně můžete, pokud zrovna řídíte, abyste nemuseli se vybourat, počkat až třeba do 10:30 a odpovědět a pak normálně budete ve slosování. My jsme to tak udělali minulý týden, že jsme losovali až v pondělí, takže v klidu, v pondělí se dozvíte, kdo byl šťastný výherce, ale ještě jednou, Lety Troll měl v roce 2015 track s názvem Lety Troll. Udělali ho dva producenti, mě zajímá jejich jméno. Instagramový účet DJ Freaky Flink, dáte follow, napíšete správnou odpověď a zařadíte se tak do slosování o lístek na Lety Troll. Není toho Lety Trollu trošku málo? No vidíte, i ten track se mi směje, jak jsem vtipnej.

0: Bylo to krásný. Já musím říct, že tady padlo spousta úsměvů a tak kapesníky nám tancovali, my jsme se bavili, doufám, že i vy jste se bavili při poslechu Color Music Rádia. Teď jenom v rychlosti je tedy 6:50 minut po 9. hodině a to znamená, že na řadu přichází Free Color Infos. No a to jsou informace, které nepotřebujete vědět ještě předtím. Dnešní den je 5. června, probíhá dneska Free Color Live, to je nejdůležitější informace dnešního dne. Naprosto nic nemůže přebít to, že dneska v Brně bude na dráze Free Color Alive. Ano, ani jmeniny Dobroslava a Dobroslavy, ani počasí nás nezaskočí, a má být totiž po ránu deštivo, ale v poledne a odpoledne se to začne trhat a v odpoledních hodinách už by mohlo být relativně hezky, přátelé. Na většině našeho území by mělo být slunečno odpoledne a tedy polojasno. Někdy by mohlo trošku sprchnout, ale v Brně pršet nebude. Ti vám říkám, že ne, odpoledne opravdu se válčí trhat, teď je to teda nechutný, teď prší až do 2 skoro všude. Teploty, ty raní 11 až 14 stupňů, v odpoledních maximech 19 až 20, k večeru se ochladí na 14 až 18 a přes noc potom 8 až 10. Vemte si mikču, pokud razíte dneska na dráhu. A teď informace z internetu, ty nejlepší rady pro začínající solo cestovatele. Teď je to jako cool, já když si představím, že jsem v roce 2002 odletěl sám, úplně sám do Ameriky dělat plavčíka. Tenkrát to úplně cool nebylo a všichni si mysleli, že jsem blázen. A musím říct, že to rozhodně bylo jako cool. A možná to je cool i teď, vyrazit na výlet za hranice všedního dne jen sám se sebou je nejvýraznějším cestovním trendem posledních let. Turisté, kteří nikdy neopustili zemi o samotě, se ale často bojí udělat první krok. Rady pro všechny váhavé potenciální dobrodruhy, kteří si uvědomují, že lepší doba na dobrodružství než právě teď už nejspíš nenastane. Sdílela ostřílená solo cestovatelka. No a pojďme se na ně podívat. Je to jen letiště, nebojte se letišť. Normálně jsou to letiště, mají tam ukazatele, když tak vám poradí, je to v pohodě, mám to zkoušený. Nebojte se ztratit, ano přátelé, když se ztratíte, občas narazíte na něco, co byste, když nejste ztracený, nenašli. A osamělost nebude problém, protože to největší výhodou cestování je, že můžete dělat, co chcete, kdy chcete a jak chcete, přátelé. A když prej chcete s někým sdílet nějaký zážitky, tak na většinou někoho narazíte. Další informace, s nikým nespím, jen si píšeme, kde začíná a končí nevěra v digitální době. Milostné zálety už v mnoha případech nevypadají jako dřív. Digitální doba změnila pravidla hry a s nimi i to, co všechno se za ně považuje. Jakých podob nevěrného chování nabývá a proč si pravidla ve vztahu musí každý nastavit sám, to je na vás, přátelé. Ale když se potkají třeba dva manželé po 10 letech na Tinderu, to podle mě není úplně ideální vztah. Jedna z nejrozšířenějších a zavádějících představ je, že nevěra vzniká jen v případě, kdy vztah nefunguje. To prý ale není pravda. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká zatmění slunce. To se nám blíží, astronomé prozradili přesný čas. Letošní léto nabídne nebeské představení, na které Evropa čeká téměř 3 desetiletí. Ve středu 12. srpna se nad částí kontinentu odehraje úplné zatmění slunce. Česká republika zůstane mimo pás úplného zatmění, přesto se lidé mohou těšit na mimořádně působivý úkaz. Měsíc zakryje téměř 90% slunečního kotouče. Po dlouhých 27 letech, tedy je 12. srpna roku 2026. A kde je ten čas? Kde je ten čas? No, čas tady není, ale je to prostě 12. srpna, oni nás budou informovat, to projíždím. Bych chtěl vidět ten čas. V noci to asi nebude. Když je to zatmění slunce. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Free Color není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a já jsem úplně zapomněl na jednu věc, přátelé, a to jsou informace o parťákem. parťácích. Přes ten rozjetý mejdan tady jsem úplně zapomněl říct ty novinky, tak já je tady teď ještě rychle najdu. Zdenka mi ukazovala čas, ale já jsem tady zrovna hledal něco úplně jiného. Teď to prostě není úplně vhodný říkat si čas za tmění slunce, když musím říct parťáky, protože oni dneska přijdou na dráhu a mohli by mi pěkně vyčinit. Už úplně vidím, jak mě tam činí, přátelé. A teď... Zvanka taky už zvedá ruku. Prostě to jsou parťáci, na ty se nesmí zapomínat. Můžeme zapomenout třeba na kámoše, na Martina, že jo? To se může zapomenout. On taky potřebuje něco vědět, ale... To já mu všechno řeknu. Za chvíli. Parťáci pořadu Frikolora pro dnešní den, a to pátek 5. Není nikdo jiný než Madfinger Games, ty dělají hry, co baví celý svět, a jednou z možností, jak si vytvořit hry Grain Zone Warfare, pomáhají navzájem se streamery a tvůrci obsahu, jsou takzvaně Twitch dropy. Ve studiu Madfinger Games se nejdříve vyrobí speciální oblečení, součástky ke zbraním nebo nějaké spotřební předměty, vše samozřejmě v digitální podobě uvnitř hry. Tyto věci se zpřístupní jen těm hráčům, kteří je dostanou za odměnu tím, že sledují streamy, kteří jsou na takové Twitch dropy napojení. A pak se hráč v Grain Zone Warfare může s tím, co z Twitch dropu získal, vybavit a chlubit se před ostatními. Tímto způsobem streameři získávají větší počet svých sledujících a zároveň to můžou tedy vývojářům pomoci, protože se tak Grain Zone Warfare rozvíjí více lidí, z nich si někteří hru třeba i koupí. No a Twitch dropy z poslední aktualizace obsahovaly vybavení od třech značek, se kterými studio dlouhodobě spolupracuje. Hráči tak mohli získat třeba tričko značky Regiment, zbraně od Lago Arms nebo energetické zvíčkačky One Shot. Vše samozřejmě v digitální podobě. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/careers se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. Zvládli jsme to. Je tam toho mluvenýho slova trošku víc dneska, než bychom si přáli, ale zase byly zkrácený Frikolore info, všechno jde podle plánu a Martin Svátek už je určitě připravený, protože jsou 3:50 a já zase přetahuju. Dobrý ráno!
1: Dobrý ráno. Nazdár.
0: Nazdár. Tak co, jak ses vyspal?
1: Hele, dobrý. U nás tady je hrozný mokro všude a pořád prší, takže rozcvička po ráno, jakože procházka, nic moc. No a jinak dobrý, já mám rád, že prší teda.
0: Máš rád, že prší?
1: Ty jsi říkal, no, že to je nechutný, já z toho mám radost.
0: OK, jak se těšíš na zatmění slunce?
1: Já si to užiju, já jsem si koupil dalekohled a budu se koukat.
0: Tak jo, budeme se koukat spolu.
1: To by se mohli, viď?
0: Já jsem přemýšlel, jako, protože to tady nebude úplně plný, že bychom mohli vyrazit, abys to viděl kompletní. Bude to jako vždycky pro tebe.
1: To je skvělý.
0: Že bychom jeli tam, kde to bude vidět jako úplný.
1: No jasně, a to bude někde, ale mimo, ne? Mimo nás.
0: No a tak mimo Evropu, tak jako Evropa je relativně malá, že jo? Takže bychom si mohli udělat výlet.
1: A kam?
0: To ještě nevím právě, to musím všechno zjistit, kdy to bude a v kolik a tak, to mi Zuzenka ukazovala, ale já jsem zapomněl na Madfinger Games. Hele, a tyhle černý humory, to není vůbec vtipný, podle mě.
1: Jako není, no, tak co s tím neděláme, vy?
0: Neděláme nic. Naděláme. Ano, přátelé, tohle byl samozřejmě opět předávací černý humor Martin Svátek versus DJ Freaky. Tyhle debilní keci mám jenom já. Pojďme si říct, co první bude dnes znít jako tedy začátek Holiday Edition.
1: Tak dneska já ještě pojedu chvilku v tom rytmu, ale už jsem takhle začínal. Ta nová Sigma, to mě docela baví. Tak to je taková popina dramová, no. Tak
0: a to nemáš ode mě?
1: Mám.
0: No, já vím, já jsem to hrál někdy předminulej týden, viď?
1: No, právě, mě to docela jako zaujalo, tak jako na úvod to zní docela pěkně, má to, no, je to pěkně udělaný.
0: To mám radost, že tě inspiruju, víš to, Martine?
1: Vím.
0: Ty jsi takový kámoš, který vždycky podrží, prostě oba dva stejný debilové.
1: Je to tak, my vždycky podržíme.
0: to ne. OK, dobře, tak my víme, co bude Martin hrát, víme, že oba dva bychom byli zralí tedy na převýchovu, ale teď už já se s váma loučím, pak se musím vydat do Brna, no přátelé, do toho města, který dnes bude hostit Frikoloru live, a to od 4 do 10 večer v klubu Na dráze. Já se na vás mega těším, jinak se slyšíme v pondělí, no a díky za pozornost, mějte krásný den a

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali

0: si podporují Kana a Masko.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

skvělá věc, moji milí, zdravím vás. 11 minut 50. Sigma Need You Now. No zatím takhle, jak poslouchám ty britský rádia, tak jsem to tam neslyšel.

No tak Need You Now střídá další ukázka, tohle jsou Dimension, DJ Turn It Up. Ať je fajn, moji milí, 10 až 12, Holiday Edition.

To je vlastně nová deska, ze který už jsem vám taky něco hrál. Midnight Sun. No teď trošičku tedy

jeden z remixů Skate, tohle Silk Sonic, Bruno Mars, Anderson Paak. Evening with the Silk Sonic, tak se jmenuje, skvělá deska. Well, Anderson Paak teď udělal novou věc s člověkem, který se jmenuje Crush. Tohle ukázka, která se jmenuje Flashing Lights. Hrál jsem včera. Skvělej joint.

0: tak, tohle věc jste měla nějak zvlášť velký úspěch. Ze soundtracku, který se jmenuje Bad Boys 2. Mně se líbí ten sound. No, jsou zpívaný úplně parádně. I love you, love, don't love me.
1: You know what, screw you. But I guess love don't
0: love me. Tak se mi to nějak useklo, ale tady jeden z remixů. To jsem snad ještě nehrál, tenhle ten tlak

zpěvačka, která se jmenuje Cassie. Druhý single z jeho debutu, první se jmenuje Me and You, velký úspěch. To už nebyl takovej úspěch, ale hraje se to i třeba do dneška na britských rádiích, těch R&B rádiích, co jsem tak nějak jako, co se občas pustím. Rock with me now. Long way to go, tak tohle je Cassie. Noc takovej popovej love song z alba Miss Education of Lauryn Hill. Věc, která se nesetkala s velkým úspěchem, co si tak jako vybavuju. Dokonce vyšla i na singlu, ale docela v hrozný singlový verzi. Tohle je Origoš z alba Can't Take My Eyes Off You.

Tak tohle to je Teddy Riley, produkoval tuhle ukázku Looking for the one to be with me, Jazzy Jeff, Fresh Prince. To je skvělá věc z alba Code Red. Boom Shake the Room, to byl první single, tohle byl hned single tedy v zápětí. A teď už závěrečná věc pro první vysílací hodinu Holiday Edition. Rafael Sadiq. No, skvělá věc Without You. Pak už pozvánkovej break a další muzika po 11. hodině. To je Holiday Edition Color Music Radio.

0: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
1: Bohempia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
1: Bohempia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiokolor.cz.
5: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Cool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
9: Holiday Edition a Martin Svátek.

Druhá vysílací hodina Holiday Edition. Moc vás zdravím, moji milí. Tohleto je Father MC, taky Jodeci, Everything's Gonna Be Alright.

známá záležitost. Midnight Star. Skvělý groovy song, který se jmenuje Midas Touch.

Tak díky tahnicím nahrávacích společností tohle věc vyšla jenom jako Bčko. Singlu myslím, že Do What You Do, ale nejsem si tím jistý. Je to German Jackson, jeho brácha Michael. No je to škoda, že tahle věc zapadla.

know I've said this before, but I'm sure this time

Tohle je zpěvák z Dirty Loops. Jonah Nielsen, nebo Jonah Nielsen. Věc I Just Need. To už je předposlední věc ode mě pro vás. Tohle ta, tedy.

tak je pravda, že současnější muzika Toma Miše už je tolik nezaujala, ale co není, může být. To je jeho skvělá deska, která mě hodně ohromila. Geography. South of the River. Skvělá věc. No a na závěr. Tohle ta staroba Secret Rendezvous. Tohle to je Renee and Angela. Skvělý groove na závěr pátečního vysílání Haliday.

Tak tohle už je závěrečná věc a Renee and Angela. Moji milí, tak týden končí, tady je aspoň ten pracovní, tak užijte si víkend. Dneska teda hodně deštivo. No a zítra třeba ACX, American Country Express, ten už pro vás samozřejmě taky po 10. hodině. A nebo v neděli po 20. Mějte se krásně, za chvilku Lukáš Kolíbal, polední meny, ať je fajn, ať je hezky, čus.

0: two. Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaného cukru?
4: No přece Ravito.
3: Jahoda, čokoláda a rašít.
4: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 12 hodin.
9: Color Music Radio.
10: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
11: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
12: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
10: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
12: Přijedete zcela určitě do Zlína.
10: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
13: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
10: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
13: Se Zuzanou Maxa.
10: Single Story.
14: Let's party. Have a good

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Peace. Potřebujeme mír. Curtis Mayfield z jedných z prvních solových alb jmenem Roots ze 70. let u připomínky toho, že včera by oslavil 84. narozeniny a vy posloucháte v premiéře polední menu ve čtvrtek a to je první čtvrtek června 4.6. slaví Dalibor Saturnin a Tara. A my ještě chvilku u Curtise zůstaneme, protože mě hodně zaujal ten jeho příběh. Dal jsem dohromady včera velký článek, který můžete najít u mě na Jam Music o jeho životě. Narodil se 3. června 1942 v Chicagu, vyrůstal ve velmi chudých poměrech. Už od dětství zpíval v kostele se svojí babičkou a gospelový kořen vlastně provázeli celý život a právě z nich možná vyrostl jeho charakteristický hlas, který se později stal jedním z nejrozpoznatelnějších falzetů v historii soulový a funkový tvorby. Když mu bylo 14, tak založil se svým spolužákem Jerrym Butlerem skupinu The Impressions. Původně klasická vokální soulová formace, ale s podvedením Curtise Mayfielda se proměnila v něco mnohem významnějšího. Začaly vznikat hity jako People Get Ready, Keep On Pushing, Choice of Colors, a který se staly soundtrackem afroamerického hnutí za občanský práva. Jeho texty totiž nabízejí naději, důstojnost a víru v lepší budoucnost, ale na rozdíl od mnoha protestních zpěváků nekáže, ale inspiruje. Mayfield byl hudební samouk, na kytaru se učil hrát podle vlastního systému ladění a vytvořil styl, který později obdivovali hudebníci napříč žánry, včetně třeba Jimiho Hendrixe. Už jsem říkal o tom, že inspirovali třeba Boba Marleyho, který ho označil za jednoho ze svých oblíbených zpěváků. No a Curtis na přelomu 60. 70. opustil Impressions a vydal se na solovou dráhu, založil vlastní vydavatelství Cartem Records a stal se tak jedním z vůbec prvních afroamerických muzikantů, kteří měli plnou kontrolu nad svou tvorbou, produkcí i obchodní stránkou kariéry. Už tehdy to pochopil. Takže u téhle příležitosti jsem nasadil album Týdne, jeho výborný živák z roku 1971. Mám pocit, že i toho roku, nebo tam někdy kolem, vyšla deska Roots, s který jsme si teďka zahráli jednu věc. No a teďka přeskočíme, že teďka potom přišel 72. ten slavný soundtrack Superfly a tak dál a tak dál a tak dál. A potom se tam hodně vypichuje deska z roku 1975 There's No Place Like America Today. Taky si myslím, že v dnešním kontextu velmi nadčasový album, který mnozí považují za ne možná nejslavnější, ale nejhustší, nejintimnější, největší umělecký počin. Podle Curtisova syna Prey autor tehdy trpěl depresema a vlastně ta muzika mu hodně pomohla se jako dostat z těch pochybností a je to taková terapie hudební, protože muzika může být terapií. A skip forward do konce 90. let, protože to, co se stalo, to naprosto nikdo nečekal a to, že na něho spadla traverza na jednom festivalu v Brooklynu, kde vystupoval na pódiu přímo a trefilo ho to tak, že zůstal ochrnutý od krku dolů. To se stalo v roce 1990, těsně poté, co vydal album Take It to the Streets. A hodně lidí by si hodilo mašty. Ale Curtis zůstal, naučil se nahrávat po jednotlivých frázích v leže a ještě stihnul natočit jedno album, který se jmenovalo New World Order. A právě z této desky bych vám rád zahrál teďka jednu věc, která se jmenuje Here But I'm Gone. A potom si dáme ještě několik věcí, které inspiroval Curtis, další generace lidí, protože jeho songy inspirovaly celou afrokaribskou komunitu a mnoho z nich si potom vzalo nějaký samply nebo nějaký kousky jeho muziky do své vlastní muziky. Namátkou Jay-Z, Erika Badu, Jay Dilla, Mac Miller, Mary J., Kendrick Lamar, Outkast, mnoho dalších. Tak pár ukázek, podrobnou, poskrovnou, protože mám ještě další témata, si teď pustíme. Ale nejprve Curtis Mayfield z jeho posledního alba New World Order, který si doporučuju pusťte i od začátku do konce. Poslouchejte Polední medy na koloru, takovýhle malý tribut pro Curtise právě teď a tady.

0: I stay woke. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Oh gosh, Erykah Badu z desky New America Part 1 s podtitulem Fourth World War. Trošku předběhla holka, jak už to u ní bývá, nadčasová, jak Curtis Mayfield. Tenhle song se jmenuje Master Teacher. Snad nikdo nezaměnil první písmenko. Teacher jako učitel. A o jednom učiteli bude dneska ještě řeč, a to sice učitel, který mu se říká Master Ace, a který vystoupí příští týden v Praze a taky v Jihlavě. A pánové dneska vyrazili na turné s Champion Sound, a o tom se budeme povídat za chvilku, budeme i soutěžit. Neuvěřitelné množství zajímavých akcí se chystají, kterou vám doporučit dříve. Teď ještě zůstaneme chviličku u Curtise, dáme si poctu od J. Dilla, který hostuje Farova Monch. A zdravím od Karlových Vorů až po Opavu, všude na sever, na jih, na západ, na východ, kde posloucháte Color Music Radio právě teď, polední menu.

Boom! Outcast s vysamplovaným Curtisem Mayfieldem, předtím to byl Jay De La Fora Monch. Tady zakončíme téma ještě Mary J. S alba My Life, song jménem Be Happy. Tak též inspirovaný nadčasovou muzikou Curtis Mayfield, a kterým jsem věnoval dnešní první část poledního menu. A co dále? Za chvilku vás čeká soutěž. Možná dokonce i několik soutěží, tak stay tuned, poledmeny. Don't worry, be happy.

0: Takže Mary J. Blige a za chviličku už Master Ace. Říkal jsem vám už před chvilkou, že dnes se vyrazil na turné, na kterém ho doprovází pražská kapela Champion Sound a vyrazili po Evropě a v rámci toho vystoupí i v Praze a taky v Jihlavě, kam taky srdečně zdravíme nově na naší frekvenci. A v Jihlavě vystoupí 12. června v Praze, potom v neděli 14. června v Praze v kafe v Lese, v Jihlavě dokonce na Masarykově náměstí. Ty kráso. A bude to velmi speciální koncert, kdo znáte Master Ace, tak víte, že to je top hip-hop, velmi chytrý, inteligentní, podpůrnej, na který klidně můžete vzít svoje děti a nemusíte se bát, že se naučí nějaký sprostý slova, protože to je message music, original message music, conscious music. A Master Ace byl dokonce učitelem, nebo mám pocit, že dokonce i profesoruje i nadále. Má skvělý, chytrý, koncepční desky a jedna z těch desek letos slaví 25 let od svého vydání, jmenuje se Disposable Arts a v rámci toho jede právě tohleto speciální turné, který doprovází kapela Champion Sound a budou hrát celý ten set, celou tu desku, od začátku do konce, včetně všech skitů a tak dál. Což je věc nevídaná, prostě jedinečná příležitost tuhle album si vlastně zažít v této live podobě naživo, prostě nebude se to opakovat, je to teď a tady a Jihlava má teda příležitost 12. června a Praha 14. června. Já mám pro vás jeden volný vstup na tu pražskou akci, respektive teoreticky by se mohl domluvit, kdyby se vám hodilo i ta jihlavská, ale to, jako je to otevřeno a stačí mi napsat, kterýho roku ta deska vyšla, což je super easy otázka. Napište mi taky, u jakýho labelu ta deska vyšla a napište mi aspoň dva hosty na té desce, z který se teďka zahrajeme jeden zásadní track, který se jmenuje No Regrets, a který najdete na tom albu jako úplně poslední. Takže Master Ace, 12. v Jihlavě, 14. v Praze.
1: Okay, one last question before we wrap up this interview. Considering how long you've been in the game, all the places that you've been, all the songs that you've done, and all the cats that you've worked with, is anything that you'll do differently? What I mean is, do you have any regrets?

0: Ještě bych měl dodat, Disposable Arts je celý hotový koncept o škole jednorázového umění. A ten koncept dotáhli do naprosté dokonalosti i velmi originálníma projekcemi, který budou provázet celý to turné, tak máte opravdu jedinečnou příležitost 12. v Jihlavě, 14. v Praze v Kafe v lese v rámci Boomboxu a otevřeli jsme teďka soutěž o jeden volný vstup. Ještě jednou připomínám, kterýho roku ta deska vyšla, Disposable Arts, na jakém labelu a vyjmenujte aspoň dva hosty týhletý desky. Tak, další song, Breda Restovsky a jeho letošní jarní singles, který produkoval Idea a který se jmenuje Venku, a i to je pozvánka, protože Rest vystoupí tuhletu sobotu venku před Cross Clubem v Praze. Tak pozvánka pro vás, prý zbývá ještě pár lístků, a jinak bude brzo vyprodáno, tak nepropásněte a zdravíme Restovskýho.
1: Je to hudba z ulice, pro lidi z ulice.

mikrofonu General Divi, protože General přiletí v neděli do Prahy. A zúčastní se festivalu veletrhu Prague 420 Fest. Určitě jste zaznamenali reklamy. A o co, že to jde? No, o konopnou kulturu samozřejmě. 420, jak symbolické, že zrovna volečka do České republiky je stejná jako kód pro tuto bylinu, kterou jeden stát za druhým postupně legalizují, protože začínají chápat její velký potenciál. Nicméně u nás

této kultury přináší veletrh Prague 420 Fest. Takže možná nevíte, že to už je pátý ročník a pánové pořadatelé šlápli do plnej, protože z toho udělali opravdu velký festival, který proběhne tuto sobotu a tuto neděli. Lístky si můžete pořídit na prague420.com. Jsou tam basic, anebo jsou tam taky VIP vstupenky, spousty partnerů akce, spousty zajímavých novinek ze světa konopí, spousty přednášek, B2B zóny a samozřejmě taky spousta muziky, mimo jiné třeba H1.6, Majka Spirita a nebo taky právě z Londýna přiletí General Levy. A my si dáme věc jménem Professional Ganja Smoker v tady tomhletom Serial Killers remixu a já mám pro vás dva volné vstupy na 420 Fest. Tak kdo byste chtěli vyhrát, tak stay tuned.

Tak to je ostrý remix. General Levy vystoupí v neděli v Praze v rámci Prague 420 Festu, který proběhne v pražské Chuchli. Je blízko závodiště. Pan Závora bude mít radost. No a General Levy bude 17.30. Ten den před ním bude PTK. Po něm se budou vyhlašovat 420 Cup Awards a potom budou hrát třeba pánové DJs Akira nebo Magenta, který potom vystoupí i s Painem. V neděli taky mimo jiné Michailov na mikrofonu a samozřejmě každý den tam bude velká edukativní zóna a doprovodný velký zábavný program a samozřejmě spousty stánků, možností se najíst a užít si 420 Fest, takže ubalit samozřejmě taky. Kdo vystupuje v sobotu, tam bude headlinerem Berner, Loud One, L-Boy a Danzhun a další, samozřejmě spousty DJs a tak dále. Tak soutěžní otázka o dva volné vstupy zní.

0: chvilka napětí. A pod námi instrumentálka od Lion Dub na jejich remixu taky můžete najít ten song, který jsme si hráli předtím v jinačí verzi, ale my si pustíme úplně první hit Generala Leeveyho, který se jmenuje Incredible. A jak se jmenuje producent tohohle tracku? Myslím, že je to dost jednoduchá otázka pro mnohé z vás. A kdo mi napíše na lukas@radiocolor.cz, kdo je producentem hitu jménem Incredible, který si dáme za chviličku. Koukám na hodiny ještě a dneska teda přichází čas na ten extra, extra L large polední menu, to znamená dáme si jenom reklamy a potom si dáme Incredible a vy mezi tím můžete psát na lukas@radiocolor.cz, jak se jmenuje producent prvního velkého hitu od Generala Leeveyho, na který dojde za malý moment.
1: Rock 420, konopný veletrh s naklouzeným programem.
2: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain nebo třeba General Leevy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
1: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
2: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
3: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
9: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
9: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
9: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
12: Se Zuzanou Maxa.
9: Single Story.
13: Let's party. Have a good time.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Kena a Maskot.
1: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: To má být za film, Pedro Gonzálesy.
6: Roky 6 do Vesela Done. Pokračování té série o tom boxerovi.
5: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama, teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
6: Tady, Roky 6. Po letech boxování si Roky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
5: To se mi snad zdá. Teď si Roky dokonce zhasnul. No, přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesy, podívejte. Je tam Ray Kroktangent.
6: No jo, donesela, done.
7: S další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
8: Slyšíme se.
7: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
8: Ano, Ray. Právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy od poslouchávaných telefonních hovorů.
7: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
8: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
7: A na to si přišla sama, Lefrendo?
8: No jo.
7: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
8: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
9: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Funglnový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
10: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
7: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
8: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
10: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
11: Tady místo předseda Vlasti byl hustý.
10: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
11: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to se vymyslel sám.
10: Ty seš fakt Vlastimil hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Tak snad nikomu nezaskočilo. Poledíme dneska extra large. Pokračujeme ještě jednou hodinou k tomu. Na speciální přání mého kolegy Ondráčka, který ho tímto zdravím, pokud poslouchá. Takhle nějak si to představoval. Tak jo. Jinak teda ještě jednou připomínám, máme otevřenou soutěž o 2 volný vstupy na Prague 420 Fest. A stačí mi napsat, jak se jmenuje producent tohohle tracku. Prvního velkého hitu Generala Levyho, který dorazí teďka v neděli a vystoupí tam krátce po 17. hodině. Prague420.com nebo Prague, tak nějak je ta adresa. Pardon, Prague420.com/program, tam najdete všechny informace. A já to nechám ještě chvíli bublat, za chvíli taky UK Apache a Shy FX, nebo třeba Noha a jejich Tu Kafi, tak si dáme kafičko. A budeme pokračovat až do 14. hodiny dneska na speciál. Premiéře ve čtvrtek 24. června. Posloucháte Color Music Radio, pojďme.

Kafičko s nohou z jejich, dal by se říct, už kultovního alba Dive in Your Life. A samozřejmě mezinárodní projekt, který má důležitou základnu tady u nás v Praze. A už brzy taky akustický speciální koncert na palubě Cargo Gallery. Tak cargogallery.cz tuším. Se dozvíte víc. Teď si na chvilku odskočíme do Jamajky, na Jamajku, protože dneska polední menu extra special za podpory Rowito Ice Cream. Nanuku, co jsou raw, co jsou bez cukru, co jsou bez zbytečných chemikálí, vznikají na Šumavě a jsou ve formě nanuků, anebo nově taky kornoutů, ra2vito.cz. Mňam.

I takhle zní současná jamajská muzika, protože z jeho novýho alba The Art of Acceptance. Hned úvodní track, v kterém hostoval Jessie Royal. A teď jeho kolegyně, chráněnkyně, který taky produkuje songy a mimo jiný tady tuto její velkou debutovou desku jménem Treasure Self Love, na který najdete mimo jiné tento velký hit s Joey Badasem. To album bylo nominovaný na Grammy, který nakonec vyhrál ke Znamdy. Mnohem více reggae music, by the way, tady u nás vždycky v úterý od 21. nebo v neděli od 22. hodiny. Posledko od Music Radio, poledň Many Extra až do 14. hodiny s Lukášem. Příjemný poslech.

Oh gosh. Tak tohle je Kendrick Lamar z desky Good Kid, Mad City, věc, který hostuje MC8. Trošku ostřejší, než by se mi teďka líbilo, nicméně. I tenhle song, i ten předchozí byly oba dva inspirovaný dnes již zmiňovaným Curtisem Mayfieldem, kterýmu bych rád věnoval dnešní prostor, protože včera by oslavil 84. narozeniny a jeho muzika je fakt maximálně nadčasová. Tak posílám panu řediteli Mirkovi Píchovi na dobrou cestu a úsměv od ucha k uchu. Move on up.

0: Pták 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov, Pain, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
4: Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Color Music Radio.
8: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Balloon od LA Style. No a já vás zdravím, kuračky a kuráci. Ahoj. Wow, wow, wow, wow.

Nitrous oxide. Nitrous oxide.

Posloucháte Rybně v premiéře, tak máme poslední květnový den roku 2026 a já jsem byl včera na tom festiválku Praha žije hudbou a viděl jsem tam vystupovat raperku, zpěvačku, muzikantku a jak jsem později zjistil, tak taky výbornou malířku Sisi, tak dáme si dneska od ní dvě věcičky a jako první bude ta titulní z jejího nového EP Who is She?

No a když jsi si kromě jiného rapovala o Hokusu Pokusu, dáme Okus Pokus projekt tímto názvem. No a jejich věcičku Magical Trance Mix

tak jste ho slyšeli. I enjoy sex. Já myslím, že tyhle ty dvě ženský to mají stejně. Norma Jean Bell a Lady Ellen. No, protože v Praze máme konečně mokro, tak vám pouštím Love Me in the Rain.

a kdo nikoho nemá, může si pomoci sám, aby nebyl horny. No a jinak můj častý DJský parťák Luboš Lukor dneska slaví narozky. Tak Luboši, všechno nejlepší a posílám ti tuhle tu pecku, kterou máme oba. My jsme se nasmáli, když jsme si vzali na naše společné hraní úplně stejnou desku. Právě tuhle tu Mosty, Lusat & Juicy, Horny.

0: I can do it better myself, baby. I can do it better myself, baby.
1: No, toto věcičkou od projektu s příznačným názvem Porno se s váma loučím. Co se týče tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina, pište mi do e-mailové schránky dj.milindrach@seznam.cz. Čau. Hlavně žijte blaze, koleračky a koleráci.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Zdravím vás, tady Ramel, ladíte Color Music Radio, pořád After Mood a po nějaký době je tady zase se mnou host a tentokrát je pražský Floutek a MC Zachy, za toho Floutka se omluvám, věřím, že mi odpustí, takže čau, zdravím tě.
1: Čau, zdravím tě, Rameli, taky úplně v pohodě, myslím si, že jež to není urážce.
0: A začnu rovnou, půjdeme rovnou v uvozovkách na rozhovor a každopádně jenom ať dáme nějaký povědomí posluchačům a jenom co třeba se s tebou buď nesetkali, nebo s tvojí tvorbou, nebo tě neznají, udělej nám, respektive lidem, nějaký intro, řekni nám, kdo je MC Zachy.
1: OK, hele, v kostce vás zdravím, zdravím všechny posluchače, tady tohohle skvělýho rádia a DJ Ramela. Abych se vám v rychlosti představil, jsem MC Zachy, vlastně jménem Michal Zachariáš, dělám hudbu víceméně 15-20 let. Za posledních 10 let teďkon jsem se hodně začal zase věnovat zpátky tvorbě rapu, ale občas si odskočím i rád do reggae, do drum and bassu, nehledě na to, že jsem po těch stagech lítal nějaké roky, ať s Bass Beast Crew, s Bass Coffee a s dalšíma klukama, takže je to nedílnou součástí mé v uvozovkách rapové kariéry a MCingu, kdybych to nazval takhle. Teďkonc výhradně poslední 3 roky už se zabývám čistě jenom vlastně tím rapem. Valíme produkci, vysadili jsme teďkonc ven EPčko v roce 2022-2023, pak několik single tracků, několik 9-10, což si myslím, že je docela jako i dobrý číslo a teď před měsícem jsme pochřili desku vinylovou s 10 trackama bez expirace. Takže to takhle k představě a k takovému rychlému.
0: Jasný, děkuju za intro. A mě to rovnou jako háže, jako se ptá dál. Ty jsi zmínil jednu věc a to je, že jsi MC, že teď se věnuješ jako primárně jakoby hip-hopu, rapu, takže se bavíme o hip-hopový muzice, chápu.
1: Je to tak, je to tak.
0: Nicméně jsi zmínil, jako, že jako si buď historicky byl, anebo jako se nebráníš tomu se podívat i jinam a zmínil jsi drum and bass,
1: drum and
0: a
1: reggae. Přesně.
0: Řekni mi k tomu něco, to byly tvoje prvopočátky, nebo začalo to tím, že člověk začne jako prostě baví o, jakoby, tak řeknu, black music a celá tato, jakoby, já nevím, jak to nazvat, komunita, nebo ta kultura. Hele. A protože většina akor lidí z rapu, kor ve svý době, jako když jsi se zmínil, se začínal třeba před 15 lety, baví o koho, tak jako i my jsme v těch 90. byli hrozný puristi, jako jenom hip-hop a fuck off na cokoliv jinýho. Víš, jak to myslím?
1: Je to tak, vím, jak to myslíš, měl jsem to stejně, hele.
0: Takže, pardon, jenom jasný. Ten můj dotaz míří tam, jestli ty jsi spíš začínal jakoby člověk, který jako doplňoval a dělal MC třeba v reggaečkových věcech, breakbeatech, já nevím, drum and bassu a tak dále. A pak si se jako vlastně prokousal v uvozovkách a doprofiloval jakoby do rapu, anebo to bylo jak živa jakoby hele, prostě rapu, co feelu, do toho to dám a prostě v rámci nějakých těch cest, jako tvých, to chvíli bylo tam víc, chvíli tady.
1: Hele, teď jsi to trefil, je to ta varianta 2. Já jsem vlastně původně začal s rapem, s hip-hopem, byl jsem na tom odkojenej, vyrostl jsem na tom a přesně nic jiného neexistovalo. Jezdili jsme spoustu lety na skateu a začaly nějaký labely a tak dál, ale dejme tomu, že od těch 15 let do těch 20 jsme udělali nějaký tracky, měli jsme velký label, všecko fungovalo, no ale přišel nějaký rozpad, byla prostě nějaká temná chvilka, ty lidi šli od sebe a přesně jak si říkal, pak mě prostě ty cesty prostě vedly dál, já jsem s tou hudbou nechtěl přestat, takže pro mě nebyla motivace přeskakovat do jiných stylů, ale prostě to, co jsem cítil, jo, to, co jsem opravdu jako feelil, do toho jsem šel, přišli kluci s drum and bassem, čeština v té době do drum and bassu tady víceméně nebyla, až vůbec, potýkali jsme se s věcma, že tě pomalu lidi fakujou.
0: Jacob si pamatuju, že
1: Jacob, ale nedával česky. Jo, Jacob vlastně, a my jsme tenkrát vlastně začínali, byla tady nějaká soutěž Ring for MCs, dneska určitě známý pro hodně lidí tady v tom MCingu, v drum and bassu je Brejchus, Pája, s kterým jsme vlastně začínali s tou češtinou.
0: Big up na Plzeňsko.
1: Přesně tak, big up malá Plzeň, pozdravuju Šárku a Pavla. Každopádně přesně on by byl svědkem, že jsme stávali na té stage před těma prostě 13-14 rokama, dostávali jsme velký fucking, bylo to hodně těžký, nebyl tady na to žádný můstr, jo, neměl si prostě, dělal jsi to tak, jak jsi to cítil. a nás do toho ty kluci jako zvali, protože je to bavilo a koukni se, kde je to dneska, jo. Vlastně, ale protože... říkám, pro mě to bylo takový období, ať jsem jako fakt 10 let běhal na ty dramy, lety troly, jsem s klukama jezdil Beats for Love, spousta akcí, fakt jsme vodili 100, 150 akcí ročně, dokud ty chápeš, co to jako znamená jako víkendově, ještě když k tomu pracuješ, ale pro mě bylo hrozně smutný jedno jediný. Já jsem z těch akcí jako člověk, co píše texty, člověk, co rád se zabývá i tou produkcí, neměl vlastně nic. Jo, máš ten pocit, máš ten feeling z vystoupení, ale nemáš záznamy z toho, fotky byly sem tam, ale pro ty lidi dneska v těch sociálních sítích si byl neznámý. Ty jsi byl MC Zachy, jo, my jsme ho slyšeli tamhle, ale jo, neměli...
0: Nebo jako zaregistruješ, že to jméno si zaregistroval.
1: Třeba, jo.
0: Ale vlastně nevíš.
1: Jsem tam se vydal nějaký rydim, ale furt to nebylo prostě něco, co bych mohl říct, tohle je moje. Měl jsem nějaké tracky rapové předtím, jak jsem zmiňoval, pak jsem měl tenhle MCing. A potom vlastně i k tomu dramu ke konci už jsem se začal napojovat i na lidi z regéčka, vždycky mě to bavilo prostě, takže se nahrály nějaký tracky. No a najednou prostě i ten dramec po nějaký době, po nějakém věku byl náročný, ty party, jo, a já už jsem radši víkend strávil ve studiu, když to řeknu takhle, a něco tady po mně zůstane, něco hmatatelného. A od té doby vlastně ta cesta putuje takhle, na dramy furt chodím, když mě někdo pozve, rád vždycky přijdu samozřejmě na tu stage, furt je to MC.
0: Jako furt dáš do toho.
1: Jasně, furt je to spatra, furt odstavím 90 minut, teď jsme měli Spring Festival, zvládli jsme to tam, hráli jsme hybo,
0: reggae. Teď mi něco připomínám, že to fakt povím.
1: Třeba víš, ten Spring Festival teď je hrozně krásný, že já si můžu vzít drum and bassový DJs. Například v tomhle případě DJ Fefe, DJ Másta, big up pro ně.
0: Big up Fefemu.
1: Skvělý Spring Festival, měli jsme tam bubeníka, se mnou s náma byl Dave Trumpetier, hráli jsme celou moji desku hiphopovou, do toho jsme zakomponovali reggae, přeskákali jsme až do drum and bassu, až k nám na stage skočil i Vojtáno, prostě a tohle je to, co mě na té hudbě baví.
0: Vlastně,
1: nejsem konzervativní typ. Jo,
0: v no, jo, jo. A jako budíš, já nejedím tohle, jako, že to má někdo nějak, já jako, jenom já osobně to mám taky tak, jako já před lety jsem taky zjistil, že jako já ochuzuju sám sebe, když se já sám zaškatulku, že mám mít něco jenom rád, anebo že jsem jenom nějaký vůbec, jako. Je to music budí feelem, nebo ne, a jako...
1: Teď to řek, jo.
0: A by the way, musím říct, jak ty jsi mi připomněl jako dvě věci. První, jakože, jak jsem říkal, že my jsme fakt jako v těch devadesátkách, jako jak jsme začínali s rapem, jako najím v 95. jako s lidma, jako v Desrex, Desastar, protože jsme byli z jednoho jako konglomerátu takového soudržného. Já jsem v té době jaký rapoval jako Index, takže už nějaký way back, což to je jedno. Ale to si pamatuju vlastně, že jako ten můj vlastně opening, jako dál, když pomenu to, co v devadesátkách kvůli MTVčku a všemu, jako nás neminulo Rage Against the Machine, tamhle tohle nějaký grunge a podobně. A nebo ty věci, které byly jako obecně známý a věděl jsem o nich, ať to byl pop, to je jedno. Ale byli jsme furt, nebo já jsem se považoval za hip-hopovýho brutálního puristu. Hip-hop, decit a možná občas se můžu někam podívat a říct jako ne, protože já hip-hop.
1: Hele, byl to
0: ale
1: vždycky,
0: bylo to LTJ Bookem a jednou mi přinesl někdo v té době jako CDčko. No tam bylo LTJ Bookem a MC Konrad a Progression Session a to mi otevřelo svět. Mě padla huba a já viděl, že jsem taky doma. Jen tohle doma je jiný. A mám to do dneška. Jako říkám to, co třeba pro mě umí jako Deep a Liquid DMB, to je jako svět a mood, který mi neumí dát nic jinýho. A do dneška kvůli tomu, jak ty Progression Sessions a LTJ Bookem s tím Konrádem to dělali, Pardon, byl jsem na nich i tady ve Veletržním paláci.
1: Bylo to
0: úžasný. Nejvíc 3 hodiny dávali live. Tak jako boží. A to samý regéčko samozřejmě.
1: Super.
0: Takže já to nejvíc cením. A další věc jako ve svý době, když jsi říkal, že lidi to vlastně hejtili, to bylo i v době, kdy vlastně drum and bass tady neměl takhle obří základnu, že jo, když to říkáš dneska, drum and bass je jako obří celosvětový jako fenomén, už x let, viz Lady Troll, zdravíme no, Jedi, Honzu Odráčka, který teď k tomu šéfuje, tak přeju, jak se to letos u Mostu znovu vydaří.
1: Přesně tak.
0: Ale vím, že v té době jako vůbec, já to měl taky rád, že jo, jako když jsem zahrál já Markyho, Makota, co já vím, jako víš co, tyhle ty staré věci.
1: Rozumím tě, no, v tom.
0: Shy effects.
1: Ale shodnul bych se na tom, že prostě hudba je hudba. Já zastávám takový ten názor, že když je hudba dobrá, tak se nebráním vůbec ničemu. A jako když se mě někdo zeptá, jako teď natvrdo, takováhle otázka padá. A country ti nevadí, já nevím, proč jako hodně lidí prostě napadne tohle, jo. Ale opravdu, jako z normálních lidí, co třeba tu hudbu vůbec netvoří, klasický posluchač, nemusí být třeba až tak jako zarytej, tak se tě zeptá, to tě jako nevadí country, nebo jako dechovka, a já říkám, hele, když bude dobrá, tak ne?
0: No a znova, já už vlastně se jako dávám do pozice, kdy neřeším, co je dobrý a co není. Já nejsem arbitr toho, co je dobrý, pokud takhle to někdo udělal. Jako já, pro jak mě, jsem říkal, maximálně to pro mě nebo ne. A znova, to tam je zvláštní vůbec, jako ta formulace nevadí. Nevadí. Jako když to není pro mě, tak to nevyhledávám.
1: Přesně tak.
0: Simple as that. Každopádně, když jsme u té hudby, jdeme, teď to tady cutneme, ten rozhovor, vrátíme se k vám za chvilku a pustíme si věci z tvýho novýho alba.
1: OK.
0: Vinylovýho, který se jmenuje
1: Bez expirace.
0: Který je super fresh, vyšlo na vinylu. By the way, říkal jsi, že ten výlis, který se dělal, je vyprodaný?
1: Jo, udělali jsme jenom limitku.
0: Takže kdyby někdo chtěl, je možnost se k té muzice nějak dostat?
1: Je možnost se k ní dostat, je všude na všech hudebních internetových platformách, Spotify,
0: Apple
1: YouTube,
0: Music,
1: iTunes, teďkon skrmíme SoundCloud pro lidi, co to používají, mají to rádi.
0: Na konci budou stejně nějaký, dáme nějaký informační filozofka a okýnko, kde budou nějaký kontakty a tedy. Takže budete vědět. Takže teď si jdeme poslechnout pár pecek z nový desky Bez expirace. Jsme za tu za chvíli.

Vás jsme něco takový dlouho prostě. Ale jenom tam chci slyšet ty tři hlasy, víš co, jako, aby to znělo fakt jako rozhovor, že jsme tady se potkali. No, pořád jsem v pohybu, pořád mířím po směru. Po směru, utíkám od průměru k jedinému účelu. K jedinému

0: Yo, what's up, tady DJ Fuse a ty posloucháš Aftermood na Radio Color s mamen DJ Ramel.
1: Zdravíme zpátky, ladíte Color Music Radio, tohle je Aftermood, moje jméno je Ramel a sedí tady se mnou MC Zachy. Big up, big up.
2: Čau, čau, zdravím všechny posluchače Radio Color, užívejte s náma.
1: Užívejte s náma. Užívejte s náma náš Deep Talk, volume 1. Každopádně, teď jsme poslechli nějaký věci z poslední desky, která se jmenuje Bez expirace, jak jsem říkal a zmiňoval, vinily vyprodaný toho času. Zachy mi říkal, že možná bude Dolis, každopádně můžete to čekovat na streamovacích platformách všech. Je to dostupný od YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, všude. Check it out. A já půjdu dál, zeptám se. Řešili jsme drum and bass, řešili jsme reggae. Teď si nám pouštěl nějaký beat tady, takže ačkoliv je nová deska venku relativně fresh, v řádu týdnu, respektive měsíc zpátky.
2: Ale něco. Vydávali jsme ji na konci března, takže teď je to měsíc a dva týdny.
1: Cool. A chápu, že se tvoří pořád.
2: Je to tak, u mě je to takovej nezastavitelný proces, bych asi řekl.
1: Tak já se zeptám spíš a teď půjdu trošku hloubš do toho procesu, jako vlastně tý selekce pro nějaký finální jako album, nebo pro ten jako to, co ty pak finálně pouštíš ven, máš ty třeba hrubou představu, kolik těch věcí historicky ty si za ty roky jako nahrál, vydal, anebo i kdyby, a teď počítejme i takzvaný šuplíkovky. Mm. A nehledě na žánr.
2: Jasně, ale když to vezmu jako třeba i z Ridy Mama, no, který jsme jako vysadili ven, tak jako k dnešnímu dni to bude tak okolo 50 tracků určitě.
1: Nice.
2: Jako který se dokompletovali, když bych to řekl. Teď jsem tam ani nenadhodil snad moc šuplíky žádný, no. Ale jako fakt to beru od těch 15 let jako do dneška.
1: Jasně. A máš to tak jako, že jako jasně, ta deska je nějaká baby, která se jako dlouho tvoří, rodí ten finální produkt, když to nazvu produktem, což zní strašně debilně, sorry. Tak jakoby vyleze ven a dá se světu. Máš teď ty třeba aktuálně už nějaký věci, na kterých buď pracuješ, nebo už jsou ready?
2: Hele, je to tak, víceméně během pár následujících týdnů se dali dohromady nějaký další kooperace. Bylo to asi díky bohu, děkuju za to i tou deskou, když se vydala. Lidem se nějakým líbila, takže mi napsali nějaký producenti. Nechci teď ještě úplně citovat, ať mají lidi nějaký překvápko, ale už jsou hotový dva single tracky. Určitě v obou chci udělat nějaký vizuál, aby to bylo i na těch sociálních sítích jako Instagram a tak dále poslouchatelný aspoň část. Takže k tomu bude se na co těšit a dál pracuji na dalších věcech, takže jako nezastavuju. Další desku teď konc neplánuju tenhle rok, teď jsme vydali vinyl, ale single tracků bude určitě nespočet a i tak si věřím na to, že ta selekce už teď je dost obsáhlá a dá se s ní libovolně hrát, což je hrozně hezký, že můžu jít na hiphopovou akci čistě. Můžu jít na multižánrovou akci, můžu jít na drum and bass, mně se hrozně líbí prostě tato variabilita, hrozně se mi líbí, že si zakládám na tom, že textově to mám obsažené, aspoň si myslím tak, že neurazím žádnou věkovou kategorii.
1: A to mě zajímá, jak jsi to řekl, ty jsi to řekl velmi zajímavě, textově to máš tak, že neurazí žádnou věkovou kategorii, proto se ptám, ať jsme už nějaký věci slyšeli, co by si řekl, jakože dělá MC Zachyho MC Zachym? A teď se bavíme spíš o message, nějakým přesahu, nebo o tom, co chce, jakoby, co chceš ty jako interpret lidem sdělovat, nebo jako kam ty profiluješ třeba, dejme tomu svoje věci, a teď se bavíme primárně o textech, nebo o tým message, která je v nich.
2: Hele, já jsem jako nikdy neměl nějaký základní kameny, ale postupem času samozřejmě jsem si všímal věcí, které jako se ti opakujou prostě při té tvorbě. V mém případě to je, že nějakým způsobem se vyhýbám, když to tak jako nazvu obscénostem a sprostým slovům. Prostě nevím proč, není to jako důvod, že bych, mě to nevadí, když to někdo jako použije, ale mě to tam prostě vždycky drhlo. Takže vlastně tyhle ty věci obcházím, už tím si myslím, že to je jako hodně jiný. Jo, takže
1: nice.
2: A myslím si, že pokud člověk chce a proto vlastně i stále držím tu češtinu, myslím si, že kdyby jsem chtěl, hodně lidí mě do toho tlačilo, do té angličtiny, pojď, udělej prostě sloku. Já jsem se tomuhle jsem se opravdu bránil, protože v tomhletom je ta moje message, že já miluju český jazyk, miluju vlastně tu jeho jedinečnost a proto třeba nepoužívám obscénnosti a zprostý slova, protože si myslím, že se cokoliv dá říct spousta jinýma krásnýma slovama, který už třeba i lidi zapomněli a nepoužívají. Takže kolikrát si myslím, že i v mém textu jako najdeš slova, který prostě běžně lidi v rapovém žargonu nepoužívají už.
1: Možná tolik. Často ani v běžném životě už.
2: Nebo tak, přesně.
1: Shoutout tvojí mamince, když jsme u toho.
2: Je to tak, mami, zdravím tě, český jazyk forever.
1: a jsi mi připomněl vlastně, ve své době to bylo revoluční výjezd, jo, protože MC, který jako tohle jako udělal revolučně ve své době, byl Rakim, že jo. Který tak. Prakticky do dneška až na pár N-words vlastně snad nikdy nepoužil. Nebo to měl založený na tom, že nebylo potřeba ty slova používat. A vlastně já mám tenhle příměr, který používám v životě, že samozřejmě jako, že vím, že řeknu cokoliv, co potřebuju, komukoliv, po zbytek svýho života, bez toho, že bych u toho musel říct jakýkoliv prostý slova.
2: Přesně tak.
1: Vím to. To neznamená, že pro ně občas nešánu.
2: Jo, je to tak, ale pro mě je třeba hrozně krásný, pardon, že ti takhle do toho skáču, ale když jsou třeba battle rapy, freestyly, tak jako... Mně, když někdo dneska dokáže naživo takhle napálit punchline, který není se sprostýma slovama,
1: tak jiná jako, váha.
2: To prostě, to mě úplně rozebere, tohle miluju.
1: No jasně, chápu, cením. Kam ty si chodíš pro inspiraci? Co je tvoje inspirace pro ty? Pro tu tvorbu a teď znova primárně pro ty texty.
2: Tady bych řekl, že asi určitě život. To je právě to, vždycky se lidi ptají, hele, jak tě napadá tohle téma, jak tě napadají tyhle texty. Já říkám, hele, přichází to samovolně. Jo, jsou to prostě momenty, já se třeba ráno zbudím a vím prostě, co najednou chci říct, co chci napsat a během dne v autě, v kolonách, po cestě do práce napíšu celý text. Jo. A takhle to vlastně přichází a proto do té doby, dokud to půjde a jakože to teď jde, tak to prostě budu dělat, ale jsme všichni jenom lidi a víš to, cesty se můžou změnit, může se stát, že prostě najednou se to tak dít nebude, ale nechci předvídat nic takového, protože
1: teď je, tady je to takhle.
2: Teď je to tak, takže prostě je to inspirovaný životníma zkušenostma a situacema, které se nám prostě dějou.
1: Jasný. A zmínil jsi i, a to jsem i jako načuchal a navnímal a viděl, že jako si dáváš neříkal bych velký důraz, ale i pozor a vlastně dáváš jako velmi velkou pečlivost a práci tomu, jak to leze ven, a to nejenom po zvukové stránce, ale i z toho, co jsem viděl třeba ten vinyl, z kterého jsme měli vlastně mezi vstupama teď vlastně tu muziku puštěnou, že jsi velmi jako zaměřený hezky na detail, nebo jinak, že všechno, co od tebe vyleze ven, a to se bavíme o týdlskách na Instagramu, po vizuálech těm věcem a tedy, jako mají vždycky je zatím cítit a vidět, a to já osobně velmi cením jako nějaká práce a smysl pro detail, že se to nepouští jen, aby to bylo venku.
2: Moc děkuju.
1: A by the way, jenom tady zmiňuji lidem EPčko, který vyšlo v roce 22, si 22, říkal,
2: přesně tak.
1: Který jsem já dostal jako dárek, za mě jeden z nejoriginálnějších vlastně nosičů, ač to není úplný jakoby revoluční počin, ale myslím si, že v Čechách minimálně to nikdo neudělal, že jako dostanete custom flash disk vyňuňaný, vlastně který má cover, který má tracklist, a doporučuju si to čeknout taky, a to se jmenuje...
2: Okolo mě, Around Me, má to takhle dvojnázev, český a anglický, protože tam je zase nějaká kooperace.
1: A když jsme u kooperací, jsou lidi, kteří to mají hodně postavený na sobě, vím to, bys můj v uvozovkách šéf Kato z Pragunion, který vlastně je soběstačná jednotka. Po textu, po beaty, samozřejmě občas si budeme mít, já nevím, od Neryho, od Outyho a tak dále, historicky taky od někoho, ale vím, že vlastně, když by přišel na námání chleba, stejně 99% všeho je Kato, ve všem, jasně, má dohrávky od nás kluků z bandu a tedy.
2: Big up Kato.
1: Big up Kato, zdravíme do Brna. Ale všim jsem si, že vlastně ty jsi člověk, který je hodně otevřený a vlastně, myslím si, že zdravě, nebudu ani říkat využívá, ale vlastně jako tvoří jako v nějakém konglomerátu a spolu vibe jako lidí okolo. Jak se bavíme o beatech, o feetech, i ty vizuály a tak dále. Je to daný tím, že prostě seš přirozeně takovejhle, a nebo co je ten důvod zatím? se možná proběhtám, ale si víš, co myslím.
2: Rozumím, kam míříš. Jako já bych to až nazval občas nemocí, já to mám i v práci, ten, jak jsi zmiňoval, ten smysl pro detail. Já prostě neumím, a jsem za to asi možná dneska rád, ale občas si to prokletí, jako u nějakej blbosti nechceš, neumím něco odfláknout, neumím něco dotáhnout. A co se týče hudby, tak jako ano, dělám hip-hop, dělám rap, ale už jako na základní škole jsem studoval hudební třídu a tak dál. Prostě tady ten hraju na nějaký nástroje, tady ten cit k tomu tady je, takže hudební sluch asi nějaký mám. A prostě dokud to není jako pro mě dokonalý a já přesně neřeším moc okolí, jo. Já prostě aj i u těch klipů, u všeho, co vlastně, co u mě vidíte na profile, tak všechno vzniká a já se neptám otázkou, bude se to těm lidem líbit? Já prostě chci, abych já s tím byl spokojený a jsem hodně sebekritický, takže jako hodně dlouho trvalo, než jsem vůbec jako si řekl, ale je to dobrý. Já jsem třeba vydal věc, ale stejně já jsem s ní nebyl spokojený. A lidi třeba řekli, hele, to je super, jo, a já říkám, ne, prostě. A teď jsem jim sám poukazoval na to, co mě vadilo. A dneska je to tady, kde to je, protože jsem fakt našel pár lidí, kteří to vlastně u mě viděli, líbilo se jim to, že to prostě tímhle směrem prostě jdu a že to jde z mýho nitra a není to nic jako tlačenýho, takže se k tomu vlastně připojili a jenom se rozdali karty na stůl. Já jsem řekl, ale je to tak, jak to je, dělám hudbu, protože mě baví, ne proto, aby jsme s ním vydělávali miliony, takže ale pokud vás to baví, pojďme to dělat společně a zatím to jde skvěle.
1: Super. A ještě k té vůzovkách dokonalosti, ona samozřejmě subjektivně neexistuje, že?
2: Přece tak.
1: Ale to je ono. Já vždycky říkám, hele, jako buďme si největšíma kritikama, na druhou stranu buďme si největšíma fanouškama. Protože vždycky říkám, hele, jako když to pošleš do toho světa, děj se vůle Boží, už to není v našich rukách.
2: Je to tak.
1: A já vždycky říkám, hele, ať přijde láska nebo hej, to už je bonus. Dokud já si zatím můžu stát, respektive kdokoliv jiný, kdo cokoliv udělá, tak je to vlastně jediný, co je k tomu podle mě potřeba. Pokud jsme nějak zdravě soudní s náma na zemi a přitom zase nejsme nastavení, takže jako nikdy to nebude dost dobrý, aby to vůbec jako mohlo jít ven, jako to už je jak jedno. Takže i tenhle přístup já velmi cením a musím říct, že je to propsaný ve všem a nejenom v nový desce, ale ve starších věcech, takže teď si dáme zase chvilku pauzu bez našich keců povznesených a pustíme si nějaký starší věci tady o MC Zachyho, takže jsme tu za chvíli, ladíte Color Music Radio Aftermood, big up.
2: Užívejte poslech, čau.
3: Když potřebuješ energii, ale bez plechovky. Energy Snack od Golden Snack.

ale jedno máme společný, že tahle hudba spojuje. Energie koluje a tak to musí bejt. Jsou tady věci, které se pro mě už nezměnějí. Hudbu si dělám jenom po svým prostý. Ten, kdo tohle to uslyší, ten se to dozví. Furt je tu dost míst na to, aby jsme tvořili muziku, kterou by lidi poslouchat zase chtěli. Prej jsme domluvili, furt to slyším hrát. Pouštím to dokola a

všechny i ty, co na to serou. Tohle je obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap, tohle je obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap.

Zachy Arts, produkce Mate. Tohle je flashback, zase zpátky. Pro ty, co stále poslouchají, 2020.

0: Co nám zůstane, tak zavři oči a poslechni tenhle track jen tak bez křečí.
1: Zdraví tě Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci Color Radio.
2: Tak jsme zpátky, poslechli jsme si nějaký starší věci tady od MC Zachyho. Ještě jednou ladíte Color, Aftermood a my jdeme dál. A já se dál budu ptát. Známe nějaký tvůj původ muzikální a vlastně jakoby, jak jsi k tomu dostal, kudy jsi proplul, kde jsi teď. I když vím, že teď je čerstvý baby bez expirace venku a řešili jsme vlastně, jako, že už se nějaký věci tvoří, nicméně zeptám se, jaký jsou jako tvoje plány, anebo i jako třeba jako sny v rámci té tvojí tvorby, kam by ses, pokud je něco, co by byl pro tebe jakoby splněný cíl a gól. A, jako možná ho žiješ a je to úplně

0: víc cool. Mm-hmm. Ale jestli je něco, co by si ještě chtěl třeba, dejme tomu, a znova vlastně to dokázat, to neznamená, ale víš, co myslím.
1: Rozumím, hele.
0: Co by MC Zachy rád ještě zažil?
1: MC Zachy by rád zažil samozřejmě, aby se vrátila ta éra, co tady byla, ale ta se nevrátí, ale věřím tomu a vidím to právě v těch mladých lidech, kteří se teď okolo mě motají, já se motám okolo nich a je to pro mě určitě zajímavá zkušenost, oni mají jiný pohled na věc. A zjišťuju, že jsou tady lidi, kteří vlastně mají rádi ten klasický boom bap, tenhle ten hip-hop, tohleto. A sen MC Zachyho je dostat tu mojí hudbu ještě k více a více lidem, ale jak jsi zmiňoval a zmíním to já, nemám minimálně já za sebou žádný marketingový tým, nic, všechno si tvoříme sami, snažíme se samozřejmě tyhle ty věci dostávat k lidem co nejlepším způsobem, my uznáme za vhodný, jo, je to prostě nějaká svévolná snaha, takže vlastně to je můj sen, aby prostě okolo mě bylo čím dál víc lidí, kteří mi s tím budou vlastně pomáhat a vlastně celkově nám. Protože já tu hudbu dělám pro ty lidi a pro tu energii, takže vlastně to je můj sen, aby nás bylo víc a víc, aby ta komunita se zvětšovala naše.
0: Nice. Což znamená, a teď jenom takový malej jako shoutout a apel ven, a myslím, že vím, proč to říkám, čekněte si MC Zachyho, pokud znáte, jeho věci za to stojí, už kvůli tomu, jak je to člověk a kvůli tomu, jak čistě a real to dělá, takže čekněte si jeho věci, poslechněte, supportněte. Já osobně budu za to rád. Každopádně, ty jsi říkal něco o té energii. Co? Já vím, že se to těžko porovnává, jsou to možná jako v jedné bublině, ale dva úplně jiné světy. Mm-hmm. Co ty máš na tom celém vlastně nejradši? A teď se bavíme, jestli je to gig živej, když se to povede, jestli je to... To, když přijde můza v nečekaný moment, vys, když jsi v zácpě, wow, plesk, ona přijde, osvítí a tady je skvělý bar, který ví, že prostě musí zapsat a někam ho poslat, pak a dá do světu, anebo je to jenom to, že se zavřeš ve studiu a prostě můžeš být sám se sebou a jenom tvořit.
1: Hele, řekl bych asi, že jsou to u mě takový, protože už jsem si opravdu těch situací zažil taky dost, tři takový základní pilíře. Jeden je opravdu ten gig. Ale není to jenom ten samotný moment, kdy třeba stojím na pódiu a rapu, což samozřejmě je skvělý, ale je to hlavně hned po tom koncertě, kdy já sám v sobě si můžu říct, že se mi to povedlo na 100%, že jsem nevynechal prostě žádnou sloku, žádný slovo. Na tomhle si taky zakládám hodně, aby prostě to, co já vydám, aby to bylo konzistentní při tom vystoupení, což si myslím, že dneska jako nevím, jak to lidi mají, ale samozřejmě nějaký vždycky half playback něco doplnění budeš mít, jo, ale pro mě je důležitý prostě podrepovat to konzistentně stejně, jak to zní na netu a to u mě lidi ceněj a pak, když potom gigu za tebou ty lidi přijdou a
2: tady Jazzy Pass, posloucháš DJ Ramela
1: a mají tu potřebu přijít a sdělit ti prostě ten feedback, to je prostě pro mě hrozně jako
0: tady super. Tady se ta energie násobí krásně, že jo.
1: To je pilíř číslo jedna, ale pilíř číslo dva, když vydám track, ať je to jakýkoliv, nebo desku, nebo něco a začne chodit ta zpětná vazba, jo. Nebudem si nic nalhávat, je to taky jeden z důvodů, proč to ty lidi dělají, kdybych tu hudbu, upřímně bych ji nedělal, kdybych věděl, že nikdo neposlouchá, jo. A kdyby prostě opravdu jako to nefungovalo, tak bych si ji asi dělal jen tak pro radost třeba doma, určitě bych to nezveřejňoval třeba, dávám příklad. Takže tohleto, ta zpětná vazba, když to vydáš, furt vždycky, ať jsem těch tracků vydal kolik chtěl, to je jedno, při každém novém mám ten stejný stres, prostě předtím, než to vydáš, je to takovej...
0: Zkuží na trh.
1: Zdravej stres, prostě jo, je to prostě fajn. A poslední pilíř je to, kam až ta hudba má přesah, což jsem vlastně nikdy nevěděl a párkrát mě to překvapilo, tamhle jedeš někomu plásnu na svatbu kámošovi a potkáš tam úplně cizí lidi a najednou ti paní řekne, hele, já tady mám 15-letýho syna, on vás normálně poslouchá, jste to vy, jo. A tyhle ty věci, a to tě prostě jako úplně překvapí a teď prostě víš, co v těch textech říkáš. Vím, já jsem si vědomý, o čem prostě mluvím, o jakých tématech. A když pak vidím, že to poslouchá takovýhle člověk, nebo že se k tobě tohle dostane. Není to tak často, ale když se to stane, je to úžasný.
0: Nice. A třetí pilíř?
1: To byl on?
0: Jo, vlastně.
1: To je to, že, pardon, to je to, že občas se ti stane tato situace, že přijde úplně cizí člověk a řekne ti prostě, hele, seš to ty, jo, my to posloucháme tady doma.
0: Cením.
1: To je prostě jako...
0: Nebo jako někdy mě to pomohlo, něco takového, no jasně.
1: A to je to, co mi vlastně vrací tu energii dožil, tyhle ty pilíře.
0: Okay. Já Já jsem zjistil, ač to nikdy nebylo plánované, tak jsem si řekl, že to budu říkat každému hostovi. To je otázka. Já vím, když to vybalil někdo na mě před lety, tak jak záludný to pro mě bylo. A to je pro každého člověka, co miluje muziku.
1: Tam se bát.
0: Ne, vůbec. Ale kdyby MC Zachio zavřel, jako zítra si se probudil na Pustém ostrově a dožil jsi to sám, bez jakýkoliv člověka, bez show, co teď tady je. Mm-hmm. Ale mohl jsi si vybrat jedno jediný album, který by si mohl poslouchat. Který by to bylo a proč?
1: Hele, bylo by to album, který mi prostě hraje do dneška v hlavě a je to asi od doby, kdy jsem držel prvního Discmana v ruce, ani nebyl můj, byl jsem na dětském táboře a dal mi starší kluk do sluchátek Limp Bizkit, Chocolate, Starfish. Tohle album má pro mě přesah i do dnešního života, je prostě pro mě spojený s hip-hopem, s rapem, ať si prostě říká, kdo chce, co chce, a jsou to věci, které vlastně poslouchám dneska a jak říkám, Limp Bizkit, Chocolate, Starfish. Hele,
0: tak mi to stačí, já nejsem arbitrem toho, proč jako to máš takhle. Každopádně tato volba mě překvapila a vzpomněl jsem si na pro mě jako možná jeden z nejlepších jako momentů z toho mála, co jsem jako viděl historicky na Woodstocku, myslím, že to byl Woodstock 99, mm-hmm. kde oni jako jejich startup tý show byl takový, jako že jsem v životě neviděl 300 000 lidí v takovém varu.
1: Je to.
0: Když Fred Durst a ten band, jako ty 3 minuty tam jedou postupný hype do těch lidí, než to pošlou do plných. Je to v rádiu, ale kurva jo.
1: Je to. A musím teda říct, že on do dneška, jako když se na něj podíváš, on jede.
0: Dělá mi prostě radost taky za šedivě.
1: Jo, ale pro mě je tohleto úplně úžasný tohle vidět. Takže ale tohle je za mě jasná volba a nikdy bych ji asi neměnil.
0: Skvělý. Takže za mě je to takhle. Každopádně moc děkuju, že jsi přišel.
1: Ještě moc děkuju za pozvání.
0: Rádo se. Kdykoliv vyčekujte, supportujte muziku v jakýkoliv formě. Supportujte lidi, kteří dělají tak čistě a tak dobře, jako tady třeba MC Zachy. Čekněte si jeho novou desku Bez expirace, projekt jeho starší věci. A doporučuji vidět i jeho gig, protože je to hezky nafuzovaný, pokud se tak rozhodne pro ten gig. Ale můžete tam jako prolítnout víc světama, než jenom striktně hip-hopem, což si myslím, že může být vždycky jenom přínosem. Takže já děkuju ještě jednou, že jsi byl. Vy se opatrujte. Peace.
1: Zdravím všechny posluchače a přeju vám hezký zbytek večera. Díky a čau.

0: Rock 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Bernard.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Let's party,
8: have a good time, here we go.
9: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je...
10: Taneční party Pavla Bárty.

Color Music Radio.

0: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masklo.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: A co to má být za film, Pedro Gonzálesy?
7: Roky 6 do Celadone. Pokračování té série o tom boxerovi.
6: No, tomu nerozumím. Zatím to moc akční není. Roky se oblékl do pyžama. Teď si odestlal a zalehává. Podívejte se do programu.
7: Tady, Rocky 6. Po letech boxování si Rocky odestýlá, protože si chce v tomto filmu hlavně odpočinout. V hlavní roli Sylvester Odestelone.
6: To se mi snad zdá. Teď si Rocky dokonce zhasnul. No. Přece nebudu koukat na černou obrazovku. Za to mi ten Odestelone nestojí. Já to přepnu. A zprávy, Pedro Gonzálesi, podívejte. Je tam Ray Koktangent.
7: No jo, donesela, done.
8: Z další reportáží se nám přihlásila naše reportérka Gabriela Lefrenda. Lefrendo, slyšíme se?
9: Slyšíme se.
8: No, slyšíme, tak pokračuj, Lefrendo.
9: Ano, Ray. Právě stojím u popelnice před policejním ředitelstvím, kde jsme našli vyhozené pásky se záznamy od poslouchávaných telefonních hovorů.
8: To je zajímavé, Gabrielo. Ví se vůbec, kdo první na světě přišel na telefonní odposlech?
9: Teď si mě zaskočil, Ray. Řeknu asi blbost, ale podle mě to byl bývalý polský prezident Walesa. Pokud si vzpomínáš, představoval se jako Lech, ale podle mě to byl odposlech. Odposlech Walesa.
8: A na to si přišla sama, Lefrendo?
9: No jo.
8: Zajímavá myšlenka, musím si vykloktat. Pane bože, ta má dost. Pojďme se podívat na ty pásky, co jste našli, Gabrielo?
9: Myslím, že to bude velká aféra, Ray. Jak se tady v těch páskách rejí? Jsou to skutečné záznamy telefonních odposlechů předních činitelů. Posuďte sami.
10: Tady Juan Clausos. Buď zdrav, příteli. Ne, neboj. Nezapomněl jsem, že jsem díky tobě v této funkci. A mám pro tebe schovaný dárek. Fungl nový grebeníček, aby ses mohl učesat ty moje hlavu střepatá. A pozdravuj taky toho křivopusku do Bruselu, že mu posílám pusku. Adios.
11: Haló, tady Petra. Prosím tě, ne aby tě napadlo dávat malou do normální české školy. Koukej jí dát na ten francouzský gimpl, jako já. No, to český školství stojí úplně za prd. Já to musím vědět nejlíp, vždyť já tomu šéfuju.
8: No tak to ti řeknu, Lefrendo, to je opravdu hustý.
9: Ano, Ray, toho tu mám někde taky. Počkej.
11: Tady Mirek Stopořánek, prosím.
12: Tady místopředseda Vlastimil Hustý.
11: Nazdar, Vlasto, ty máš zas nějaký hustý fóry, viď? Tak povídej, já tady stejně nemám do čeho píchnout.
12: Přijde Karkulka k babičce a Karkulka povídá. Babičko, proč máš tak velké uši? A babička na to, abych tě lépe slyšela. Rozumíš, jakože slyšela jako uši odposlek. To je dobrý, to jsem vymyslel sám.
11: Ty seš fakt Vlastimil Hustý. Ještě, že nás nikdo neslyší, viď? Já ti taky něco řeknu. Já mám modrýho ptáka. Tady ve znaku na stole.
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
1: Color Music.
6: Color Music.
7: Color Music.
1: The best music.
8: The best music.

dnes necháme Olinu ještě v klidu odpočívat a nabírat síly do dalších vtipných příběhů. No a poslechneme si něco od Martyho z Jindřichova Hradce. A mohu vám garantovat, že písnička, co vybral, zazní v českém éteru zcela jistě poprvé. A to se budete divit asi tak, jak jsem se divil já. No a aby toho nebylo málo, na konci první hodiny tradiční ohlédnutí za letošní Eurovizí. Krom toho hity i rarity stanečních parketů posledních 50 let, třeba Mike Francis, Kylie Minogue, Ellen Berry nebo ELO. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radiokolor.cz, kde si v sekci podcast můžete pak s týdenním zpožděním vše poslouchat a nebo si to stahovat. A jako první stylově kapela Stylou Pretty Face. Protože máme už první letní měsíc, musí zaznít i latinoamericano, tedy Paco a Amor de Mis Amores z roku 1988, no a nakonec ze 70. Gila a Tom Cat. Takže objevujte i dnes vaše oldies ještě jednou, no a k tomu samozřejmě hezký poslech jako vždy přeje Pavel Bárta.

No, jak jsem avizoval, dnes tu bude zajímavá story z jedné diskotéky od Martyho a příště už opět Olina. Marty píše, dnes se mi vybavuje jedna noc diskotéky, kde se za mixážním pultem objevil tehdy známý moderátor a DJ, dnes stále aktivní osobnost, kterou proto nebudu jmenovat. To je ovšem škoda, já bych to rád věděl. Hrál tehdy s lehkostí a jistotou člověka, který má hudbu pevně v rukou. Kolem něj se však postupně vytvořila zvláštní atmosféra. Skupina faninek a známých, kteří ho sice předtím nikdy neviděli, ale o to horlivěji mu nosili jeden drink za druhým, jako by se tím snažili přiživit jeho energii. V jednu chvíli přišel jeden z jeho kumpánů s hudebním přáním, které si už dnes přesně nevybavuji. Spíš než o skladbu šlo ale o podnět k rozpoutání nálady. Začal DJ hecovat, že je jako pravá americká hvězda. DJ se na okamžik zarazil, pak se mu v očích zablesklo pobavení i rozmach. Naklonil se k mikrofonu a s teatrálním patosem zvolal: slyšíte? Já jsem hvězda a tady je důkaz. No a v tu chvíli otevřel kufr se svými pečlivě nashromážděnými deskami a začal je rozhazovat do davu. Bože, taková škoda. Abba, Sandra i vzácné zahraniční nahrávky mizely v rukou nadšených návštěvníků, jako by šlo o cenné relikvie. Jeden ze šťastlivců, který ulovil desku, si dokonce vyprosil podpis. Tohle mě ještě nikdo nechtěl. DJ, již lehce společensky unavený, mu ho bez váhání udělil, jako by tím skutečně stvrzoval svou právě vyhlášenou roli hvězdy. Kránu pak tiše zbalil zbytek svých desek a zmizel do rozbřesku, jak to v podobných nocích bývá. No až po letech sám s úsměvem vyprávěl, že si onou noc téměř nepamatuje, já se nedivím. Ani to, kam se podělilo tolik jeho desek, ani okamžik, kdy se z něj stala hvězda. No a tak zůstala v paměti jedna z těch zvláštních epizod, kdy se z jedné jediné noci může zrodit legenda, zatímco pro jejího hlavního aktéra zůstane navždy jen nejasným stínem v paměti. Krásně řečeno. No a já dodám, že pak, že platí slogan, alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství, takže pozor, z jakého pak filmu to asi tak je, můžete hádat. A teď ke zmíněné raritě, co Marty vybral. Pro mě to byl šok, když jsem zjistil, že známá herečka Romy Schneider byla nejenom filmová hvězda, ale ona i zpívala. Důkazem jsou dvě LPčka a 10 singlů. No a ten úplně první Marty vybral a jmenuje se Wenn die Vöglein musizieren, tedy když ptáčkové muzicírují, vznikl v roce 1955, ale o 70 let později vznikla remastrovaná verze, která se do tohle pořadu hodí víc. Nicméně tohle tu fakt ještě nezaznělo. A pak ELO a Yours Truly 2059 a nakonec novější Bodies Without Organs Let It Rain. No, teď už ale se vrhneme na tu Romy Schneider. Tak se podržte. Rarita z hudebního

0: melodická záležitost, jak jinak nejse švédská skupina BWO. Tak a následující písnička, která teď bude, má několik interpretů. Mně se líbí nejvíc od Italky, co se říká Lorella Cucciarini La Notte Vola z roku 1988. Tuhle jsem ji slyšel na Music Only v nějakém odporném tuc-tuc remixu, takže já vám garantuji, že pouštím originál. Pak Funk and Soul, dáma, co zpívá odrhovačku Mám ráda tvé tutu, Dennis Lassalle. Tentokrát I'm so hot. To já taky. No a na začátek Alan Berry a Ring the Bell.
1: Italo Disco from the 80s.

byl Dennis LaSalle, I'm Too Hot z roku 1980. No, o Kylie Minogue tady asi moc dlouho mluvit nebudu. Všichni známe a všichni fandíme nejenom proto, že je skromná a pilná a stále koncertuje, ale i proto, že letos na jaře už podruhé porazila rakovinu, s čímž se na rozdíl od jiných bezvýznamných takzvaných celebrit nikdy nechlubila. No, takže přejeme samozřejmě pevné zdraví, no a já vybral pro dnešní maxáč The Great Alta Mix hitu Hand on Your Heart. Tady je.

No tak to byli Mike Francis a Survivor a právě dohrává Patrick Cowley a Ride on Target. No a teď můj komentář k finále Eurovision Song Contest. Dopadlo to jako vždy. Zvítězila ta nejodpornější skladba, bulharská malina, tak se to ti říká typu těch zpěvaček s umělým, no... Prostě bylo na ní umělého úplně všechno a přišlo mi, že jí vyrobila nějaká čínská fabrika na barbíny. Doufám, že odrhovačka Bangaranga rychle zapadne a nebude se nikde hrát. Fuj. Naproti tomu se letos konečně začaly objevovat skladby, co mají melodii. No a tak bylo z čeho vybírat. Český příspěvek byl dělán dle algoritmu, jak se chovaly poroty v minulosti. Ano, ano, i to se děje do soutěže. Tak, aby bodoval u jury, což Daniel Žižka se skladbou, on si tam říkal Siska, nevím proč, se skladbou Crossroads bodoval. Byl nejdřív desátý, no ale od diváků získal ubohých 9 bodů, no a tak se propadl na 16. místo. A tam přesně se ukázalo, že je to song možná umělecký pro nějaké zasvěcené poroty, ale divácky zcela propadl a pohořel. Nelíbilo se to ani mně. No a já jsem moc rád, že vám mohu pustit další 3 skladby, které bodovaly nejen u mě, ale i u poroty. Alespoň první 2 z nich. Bude to Austrálie, zpěvačka Eclipse a Delta Goodrem. Ta skončila na 4. místě, pak song, co měl vyhrát. Do poslední chvíle to byl obrovský boj. Nicméně Izrael, Noam Betan a Michelle má krásné 2. místo. A tahle písnička je zajímavá tím, že je zpívaná hebrejsky, francouzsky a anglicky. Taky aby ne, když Noam má francouzské rodiče. No a nakonec jsem si nechal svého nej favorita. Aidan soutěžil za Maltu s písní Bella. Sice skončila na místě 18, ale pro mě to byla a bude vždycky jednička. Jo, takže v příští hodině se těší naslyšenou Pavel Bárta. A teď už, teď jdeme na tu Austrálii. Eurovision Song Contest.

0: Minulé hodině bylo hodně povídání, takže teď tu bude hodně hraní hity rarity od 70. po milénium. Třeba Natalie Cole, Limahl, CC Catch a nebo Prince. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, kde si v sekci podcast vše odvysílané stahujte a nebo poslouchejte. A začneme velkou srandou, a to doslova. Jednak tu budou Big Fun a The Heaven I Need. A protože srandy není nikdy dost, hned zatím Fun Fun a Give Me Your Love. A jako tečka za vším Arabesk a Rock Me After Midnight. Takže hezký poslech a dobrou náladu, nebudu to prodlužovat. Tady už je Big Fun.
1: Taneční party. Color Music Radio.

Rakouská písničkářka Stefanie Gaga si vždycky bere na paškál nějaké téma, jako třeba takzvané diety, anebo takzvaná zdravá výživa, anebo jako v tomto případě odpornou chlastací turistiku na Kanárských ostrovech, kde totiž nenajdete Španěla, protože všichni zaměstnanci od pokojské až po muzikanty, kteří si myslí, že jsou a hrají španělsky, tak jsou z Bavorska. No, pak opravdu skvělá věc Francie Serge de Rec a Vihans Dance a na začátek Italo Disco KB Caps a Catch Me Now, I'm Falling. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

0: A ještě vám dlužím název téhle skladby. Flamenco Turistico.
1: Austropop, ein Hit aus Österreich.

0: No, jak víme, Limahl začínal v kapele Kaja Gugu a naspíval jejich nejslavnější hit Too Shy, ale pak se osamostatnil a spolupracoval třeba s Giorgio Moroderem a zpívá dodnes a skvělé věci. Jednou z nejnovějších je Tell Me Why, pak bude Funky a Eddie T. Hot Danger. A začínáme zpěvákem, co si říká Swan. Don't Talk About It z roku 1987.
1: You are really something. I don't believe you. All you do is talk. So

0: Teď, dámy a pánové, přichází Denise Williams. Ta začala zpívat už v roce 1976. Narodila se v americké Indiáně a vydala neuvěřitelných 20 alb a 79 singlů. Ale jen ten jediný byl megahit. Ano, ano, mluvím tady o roku 1984. Let's hear it for the boy. No a ten si pustíme v jeho maxi podobě. Tady je.
1: Maxi from the 80s.

No hned po Maxáči to byly Solid Strangers a Music in the Night a pod námi ještě jeden Natalie Cole, tentokrát žádný Pink Cadillac, ale Everlasting. Takže pro dnešek konec, pokud chcete dál tančit na Oldies but Goldies, je tu Music Only ve stejném multiplexu DAB plus multiplexu, jako jsme my, a party až do 2 do rána, zítra Kuba Melín a Lahutkáctví a Martin Svátek, co furt má prázdniny. Holiday Edition. Já zase za týden a dokonce ještě CC Catch a Picture Blue Eyes, pak Prince z jeho raného období, kdy se ještě hledal, Controversy a nakonec High Gloss a velká pohodovka You'll Never Know. Mějte se fajn a za týden se opět těší Pavel Bárta.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se